0: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
1: Učitelé, profesoři, tohle je nabídka právě pro vás. V Aspektě jsme připravili speciální akci na vozy Hyundai pro všechny pedagogy. Například oblíbený Hyundai i30 Goček nyní pořídíte již od 479 900 korun, včetně DPH. Začněte nový školní rok s vozem, na který se můžete spolehnout. Akce platí na celou modelovou řadu Hyundai. Bližší informace na aspekta.cz. Těšíme se na vás. Aspekta Plzeň na Rokycanské.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
1: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Hit Radio FM Plus.

0: konečně po týdnu doma. Zase jsem chrápal po parkovištích.
1: Hele, tamhle parkuje kamion ta holka od Elflinea.
0: No, to chceš. Stejně to za ní určitě plachtujou chlapy.
2: Tak k téhle práci chlapy fakt nepotřebuju. Peněz si vydělám dost a spím denně ve svý posteli.
1: Jo, to jsou ty Elflineáci, furt jasně happy.
2: Přestaňte fňukat a pojďte jezdit k nám. Do Elflineu. Mrkněte na elfline.cz nebo na náš Facebook.
3: Elfline Transport. Váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel.
4: Učitelé, profesoři, tohle je nabídka právě pro vás. V Aspektě jsme připravili speciální akci na vozy Hyundai pro všechny pedagogy. Například oblíbený Hyundai i30 Goček nyní pořídíte již od 479 900 korun, včetně DPH. Začněte nový školní rok s vozem, na který se můžete spolehnout. Akce platí na celou modelovou řadu Hyundai. Bližší informace na aspekta.cz. Těšíme se na vás. Aspekta Plzeň na Rokycanské.
5: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Učitelé, profesoři, tohle je nabídka právě pro vás. V Aspektě jsme připravili speciální akci na vozy Hyundai pro všechny pedagogy. Například oblíbený Hyundai i30 Goček nyní pořídíte již od 479 900 korun, včetně DPH. Začněte nový školní rok s vozem, na který se můžete spolehnout. Akce platí na celou modelovou řadu Hyundai. Bližší informace na aspekta.cz. Těšíme se na vás. Aspekta Plzeň na Rokycanské.

0: Natočeno podle skutečné události.
1: Tyjo, Indra, dovčas s rodinkou. A pozor, v nový káře, co?
2: Nazdar, sousede. Jo, co jsem u Elflinu, tak na to máme. Zase nám letos přidali prachy a to jsem furt denně doma. Ta moje by mě už stejně ven nepustila. Viď, Maru?
3: Nikdy, anebo navždy.
2: No, tak vidíš.
0: Zkuste si jízdu s naším kolegou řidičem a najděte svou trasu k lepší práci. Elfline Transport.
4: Čauky, tady Lucka. Tak co říkáte? Super den a bude ještě lepší. Mrkni na radovánek.cz. Kroužky jsou tady a září bude opět zábavné. Radovánek připravil stovky kroužků, kde se pobavíš, vzděláš, získáš přátele a skvělé parťáky pro volný čas. Babi, i pro tebe, rodiče, klikněte na radovánek.cz.
5: Učitelé, profesoři, tohle je nabídka právě pro vás. V Aspektě jsme připravili speciální akci na vozy Hyundai pro všechny pedagogy. Například oblíbený Hyundai i30 Goček nyní pořídíte již od 479 900 korun, včetně DPH. Začněte nový školní rok s vozem, na který se můžete spolehnout. Akce platí na celou modelovou řadu Hyundai. Bližší informace na aspekta.cz. Těšíme se na vás. Aspekta Plzeň. Na Rokycanské.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Provoz několika populárních systémů s umělou inteligencí postihly ve čtvrtek celosvětové výpadky. Problémy hlásili uživatelé ChatGPT, ale také dalších známých chatbotů. Jen u ChatGPT evidovaly služby sledující výpadky desítky tisíc hlášení. Provozovatel provedl nápravná opatření, příčinu problému ale zatím nezveřejnil. V Tibetu zůstává po ničivé povodni pohřešováno více než 500 lidí. Katastrofu před více než týdnem způsobilo odtržení části ledovce, které vyvolalo mohutnou záplavovou vlnu. Čínské úřady zatím potvrdily 21 mrtvých, podle kritiků ale skutečný počet obětí může být výrazně vyšší. Rodiny pohřešovaných si stěžují na nedostatek informací a někteří lidé se proto vydávají do Tibetu pátrat sami. Volkswagen schválil největší transformační plán ve své historii. Do roku 2030 chce zvýšit efektivitu a lépe konkurovat především na světových trzích. Součástí změn je zrušení dalších zhruba 50 tisíc pracovních míst po celém světě. Firma zároveň řeší budoucnost 4 německých továren, pro které hledá další využití. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: V Chebu ví, že hasiči jsou potřeba. Na integrované střední škole tam zahájili výuku požární ochrany. Studuje ji 23 žáků, kteří budou během studia spolupracovat s profesionálními hasiči. Budou za nimi docházet na praxi a odborníci od hasičů budou i přímo mezi pedagogy. Přednášet budou odborné předměty. No a co předpověď počasí na pátek? Dnes bude teplo a slunečno. Na západě Čech bude zpočátku oblačno nebo polojasno, postupně až skoro jasno. Na teploměrech dnes naměříme mezi 25 a 29 stupni Celsia.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A my vám přejeme parádní páteční ráno, 6:02.
2: Musíš se rozkokrhat ještě.
3: Jsi byl na nějakým rockovým koncertu včera, ne?
1: Tak, krásné ráno, 6:02. Ahoj Jasmin.
2: Ahoj Michale.
1: Čau Dave.
3: Dobré ráno.
1: Ahoj. Davide, já bych to odstartoval vtipem, co jsi nám tady říkal asi před 15 minutama. Co ty na to?
3: Dobře, můžeme. Takže baví se také dva kluci v hospodě u piva, ten jeden říká tomu druhému: hele, mám teďka takový netradiční vztah, jo, ne kecej, povídej. No já teďka chodím s dvojčatama, ty bláho, jak je od sebe rozpoznáš. No tak Aneta, ta má takový mikádo, středně dlouhý, hodně se maluje, má krásný bílý zuby. No a Roman, ten má pindělka.
2: Já to miluju.
1: Pane bože.
2: Tak při pátku si myslím, že tohle sedlo hezky.
1: Tak já si myslím, že při pátku už jako nic netrumfnem, jo? Že to bylo to nejvíc. Tak posloucháte Hit Radio Snídaně šampionů, Imagine Dragons, tím začínáme. Hezké ráno.

0: Tohle jsou hity, páteční Hit Radio, 6 minut po 6. Dobré ránko. Tak co chystáte na víkend, co? Už máte plány? Už víte? Co vy dva?
1: Já jsem se teďka koukla do kalendáře a normálně jsem překvapená, protože většinou tam vždycky něco je a teďka tam v sobotu ani v neděli nic není, takže asi nějaký jako...
0: Nekecej, jako volno.
1: Volníčko, chill.
0: David, svatba další nebo...
2: Ne, my jdeme s manželkou na hory. Zní to šíleně, ty.
0: Fakt?
2: Zvykám si na to.
0: A no. Jak si zvyká vůbec na nový příjmení?
2: Tak ona ho zatím kvůli svatební cestě nemá.
0: Jasně.
2: Protože by si musela měnit letenky, takže ona má zatím furt to stejně a změní si ho až dodatečně.
0: Jasně. A ty jsi David Jošt, že jo, samozřejmě. Ale
2: no, já nejsem Joštová, no.
0: To je, no, aby bylo nějaký GDPR, že jo, tak jako má tam ová teda tvoje žena.
2: Ano,
0: nebo
2: ano.
0: To je, nebo to je jenom Jošt?
2: Ne, ová.
0: Je to ová. Dobře, no a já budu na svatbě. Klasika. Spíš mám pověste, co máte v plánu na tenhle víkend vy, takhle, hnedka po tom prvním zářijovém týdnu.
1: Jestli náhodou nemusíte někdo pracovat, nebo jestli má být hezky, že jo, jsme říkali včera. Tak možná
2: tak jestli budete
1: grýlo.
2: Třeba poslouchat Hit Radio.
1: No, nebo.
0: Třeba.
1: Čeká nás minuta šampionů, za minutu musíme přečíst co nejvíc vašich zpráv, tak nás pojďte zazásobit, chceme tři věci.
0: Napište nám, jak se jmenujete, napište nám, odkud jste a napište nám, co teda máte v plánu na nadcházející víkend. To celé pošlete na 777-937-777 a třeba se uslyšíte ve vysílání. Teď Black Eyed Peas na Hit Radio, hezké ráno.

0: Páteční Hit Radio. Za 2 minuty, 6:45, my vám přejeme krásné ráno. S vámi Michal, David, taky Jasmin. A teď to bude taky celé o vás. Ptali jsme se, co chystáte na víkend. Začíná minuta šampionů právě teď.
1: Kufrerka Praha jede v sobotu s Fenkou nahánět bažanty.
0: Milan Opočno vyráží na 14 dní do Polska.
1: Martin Ústí bohužel pracovní víkend.
0: David Jacler v sobotu má dcera závody na hasičích.
1: Káča Osoblažskou konečně volný víkend a tak výlet do Adršpachu.
0: Ivča Praha o víkendu oslava dceřiných narozenin.
1: Jarka Třeboň vinobraní a poslední jízdy na kole.
0: Andrea, manžel narozeniny do toho výročí, takže vyrazí na víkend na Pálavu.
1: Míša Třebíč o víkendu bude se svými syny na Branovské přehradě.
0: Patrik Hradec Králové, gladiátor Terezín.
1: Petr Skoky, Dolní Újezd, víkend v dílně opravovat auta.
0: Renata Varnsdorf má plán jít do práce dnes i o víkendu.
1: Jakub Kousek od Kutné Hory jede na víkend na motorkářský sraz Javáč.
0: Stáňa a Hrejkovice, zítra ji čeká rodinná oslava.
1: Hanka Liberec, houby a zase houby.
0: A houby, a když nebudou houby, tak z toho bude houby.
2: Neskutečně rozmanitý, ty jo.
0: Ano, to jsem chtěl říct, že opravdu ty plány na víkend máte teda jako různý, někdo v práci, někdo prostě tady bude na Javáči, někdo na houbách a my vám budeme teď hrát. Lost Frequencies, The Feeling na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Krásné páteční ráno, tohle jsou Lost Frequencies, nebo tohle je Lost Frequencies na Hit Radio.
1: Máme tady vzkaz z New Yorku, který zní, zkuste chvíli nepoužívat ChatGPT, ale tu umělou inteligenci, kterou máte mezi ušima, hlavu.
0: Tak protože... to jsme dovysílali.
2: Ale zrovna dneska shodou okolností mě vedle nešlo něco připravit s AI a úplně jsem si říkal, já jsem úplně bez rukej.
1: No, tak poslouchej, možná by se to mělo zavést i tady, že tímhle směrem se teďka vydal New York, kdy na školách tam na jeden školní rok zakázali mladším dětem generativní AI, jo, protože opravdu už v dnešní době lidi neumí přemýšlet sami. Já dokonce znám teda lidi, který třeba, když jim napíše někdo, kdo se jim líbí, nějaký jejich idol, tak oni udělají screenshot a dají to do ChatGPT a ptají se, co mám odepsat a jak to tenhle jako myslí a jak to tahle myslí a opravdu už to vypíná.
2: Hlavně nevědí, že na druhé straně je taky AI, takže si vlastně povídají dva roboti mezi sebou.
0: Jasně, takže dva roboti mezi sebou, no. No tak já bych to zakázal.
1: Jako úplně?
0: Já bych ten internet jenom aj zakázal. Vypnul,
1: celý internety.
0: Vypnul.
2: Michal na to nemá co říct, protože nepoužil umělou inteligenci a nemá žádný for.
0: Za chvíli kaskáda, taky Alex Mor, no a samozřejmě taky aktuální dopravač. Víte, jak to frčí, hezké ráno.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
5: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
4: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na VOZP.cz.
1: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Konec léta se slevami až 70% na vystavené zboží v prodejně Nábytek Gleisner v Tiršenreuthu. V prodejni neděli 6. září od 11 hodin můžete využít skvělých akcí v rámci celého obchodu. Za každé pořízení nábytku nebo kuchyně navíc získáte poukaz v hodnotě až 500 eur na váš příští nákup. Takže pospěšte si do prodejny Nábytek Gleisner v Tiršenreuthu. Vyplatí se to.
7: Nábytek Gleisner. U nás jste doma.
8: Co to zas po pájsku je za pikle?
9: Pikle? Ale ne. Pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor. Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
10: Milí školáci, vážení rodiče, vážení učitelé. Stejně jako vy mám pocit, že prázdniny utekly až podezřele rychle. Ale čekají vás teď určitě super zážitky, kamarádi a spoustu nového. Protože škola nejsou jen plné aktovky, sešity a písemky. Přeji vám všem, ať je pro vás nový školní rok hlavně plný úsměvů, nezapomenutelných chvil se svými kamarády a ať vás to ve škole co nejvíce baví. Váš hejtman Kamal Farka.
11: Extra v mobilu, protože já jo. A tohle vás bude bavit.
12: Vážně? A co umí?
11: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
12: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
13: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
14: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
15: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
16: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Řidiči, dávejte si teď velký pozor na Chebsku. K nehodě došlo na trase z Chebu do Aše. U sjezdu z dálnice D6 havarovalo osobní vozidlo. Na místě už by teď měla být policie a provoz tam zpomaluje. Tak s tím počítejte a projíždějte tam s opatrností.
17: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio FM+.

0: nejhranější song na svatbách, Alex Warren, Ordinary, tady na Hitrádiu v 6.29, hezké ráno. Co pro nás má David?
1: Ranní update.
2: V pražských Letňanech dnes začíná dvoudenní veletrh sběratel. K vidění budou známky, mince, bankovky, pohlednice, staré akcie nebo autogramy. Návštěvníci si navíc mohou nechat přímo na místě ocenit vlastní sbírky. Letošní sarkastické Nobelovy ceny opět ocenili ty nejkurioznější vědecké výzkumy. Vědci zkoumali například evoluci líbání nebo možnost hodnotit kvalitu půdy pomocí spodního prádla. Mezi oceněnými je i studie, která zjišťovala, zda se bohatí lidé opravdu chovají hůř než ostatní. Stále více lidí dává před kariérním postupem přednost spokojenějšímu životu. Trend dostal název kariérní minimalismus a upřednostňuje stabilitu, duševní pohodu a volný čas před pracovními ambicemi. Změna zaměstnání ale může znamenat i nižší příjem a finanční stres.
3: Podle mě bylo jasný, že k tomu někdy dojde, tím v jakém tempu všichni tak nějak v dnešní době jsme, a mně se to líbí.
0: Si představuju, jak přijde ten nadřízený za tím Karlem a řekne: hele Karle, já bych chtěl povýšit, a Karel: hele, to je v pohodě, já tady toho stejně moc neudělám. Takhle to nechme. Pojďme na muziku, Supergrass, All Right.

0: za stole. 6.37, tohle je páteční Hit Radio. Krásné ráno a kdo ví, co bude za 100 let. Rok 2126, to je tak nějak teda jasný. Ale vás by to nezajímalo, co bude za 100 let? Mě teda moc.
1: To jo.
0: Taky. Mě teda moc. Já teda občas přemýšlím, co bude třeba tady ve studiu, odkud vysíláme, nebo kdo bude bydlet v domě, kde bydlíme, nebo co bude třeba v práci, tam, kde pracujeme za 100 let, jo? Jestli tam třeba někdo neudělá, nevím, buď tam bude pracovat, nebo tam někdo udělá svatební místo. Jo? Těch variant je spoustu. Co si myslíte, že bude za 100 let?
1: Ty bláho.
2: Tak my už tady určitě nebudeme, to je jasný.
1: Ale jako je příhodný, že o tom mluvíš, protože jsem narazila nedávno na nějaký jako příspěvek na Instagramu, kde se tohle to řešilo. A já to někde mám dokonce založený, ale někde tam lidi psali, jakože jaký asi bude týden v Lidlu zrovna. Jestli bude Jagr ještě teda jako aktivní, nebo
2: kolik
1: co bude.
2: Kolik budou stát pohonné hmoty třeba, že jo?
0: No jasně.
2: Když dneska stojí nafta 45.
0: A myslíš, počkej, takhle za 100 let bude ještě vůbec nějaká ropa, nebo?
2: To je pravda, no.
1: Mě by zajímalo, jak na tom bude Michal Knejp třeba, jak to s ním jako dopadne.
0: Se mnou? No. Hele, já, šéfe, vydržíte ještě tak 20 let. 20 let. Ale za 100 let se možná budeme ptát, kde dneska hraje Helena Vondráčková. Stálice. Já bych to možná nechal dohrát.
1: Hele, ale já jsem jí zrovna teďka poslouchala. Já mám playlist fakt nabitej vším možným. A jdu po ulici předevčírem. Poslouchám To tehdy padal déšť. Jasně. Od starý Vondráčkový. A najednou vidím mladou Vondráčkovou přímo naproti mě. Tak si říkám, tak co je tohle za náhodou?
2: Já si to ukázat.
0: No tak vy, kdo nás posloucháte a neřídíte, tak můžete udělat ten, tady ten tanec. Jak jsi tomu říká, tomu tanečku?
1: Nevím, ale prostě...
2: Nevím, ale už to nedělej, prosím.
0: Tak jo, tak pojďme se dát zbyteček.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Zdar AS. Spolehlivě na cestách. Hledáte stabilní a dlouhodobou práci? Přijmeme řidiče cisterny s oprávněním skupiny CE s praxí pro svoz mléka na Plzeňsku. Zodpovědná stálá práce, náborový příspěvek 30 tisíc, plat až 50 tisíc a velké množství benefitů. Kontaktujte nás na práce@zdar.cz nebo 734 39 39 39. Další informace na zdar.cz.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na BYD.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Attention!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
4: Yes!
5: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
6: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
9: Tak honem, ať vám neuletí!
8: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
7: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
10: firma na zážitky
8: CZ.
11: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
12: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
11: Neboť labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
12: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
13: Znojmo slaví 800 let a zve na Znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Prago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na Znojemské vinobraní CZ.
14: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vejce M 30 kusů v Bila klubu za 74,90 pouze v pátek. Nebo Nescafé Dolce Gusto kávové kapsle při koupi od 2 kusů 109,90 za kus. Bila, to dobré začíná u nás.
15: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehoda vás teď zdrží na hlavním tahu z Karlových Varů ve směru na Plzeň. Stala se u odbočky na Krsy, kde jsou v sobě dva osobáky. No a pozor taky na Chebsku. Tam už se došetřuje nehoda u sjezdu z dálnice D6 na trase z Chebu do Aše. I tak tam zůstávejte opatrní.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady.
6: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio. We were good.

0: ráno, David. Na Hit Rádiu 6.51. Přejeme vám krásné páteční ráno, šampioni.
1: Jsou zpěváci, který nesnesou kritiku, pak je tady třeba James Blunt, který si ji na internetu aktivně vyhledává, aby se měl komu vysmát. Nevím, jestli jste to věděli, ale opravdu, ano, jsou hvězdy, co si hodně hlídají svoji image na sociálních sítích a všude možně jinde, ale on opravdu hledá ty svý hejtry a pak jim odpovídá tím stylem, že nakonec ho vlastně začnou mít ještě rádi za to, jak geniálně jim dokázal odpovědět.
0: Já si myslel, že řekne, že hledá ty hejtry, ale že pak přijde a smaže ty komentáře.
1: Jo,
0: to třeba dělají, já nevím, politici, že jo, v České republice.
1: Tak prosím vás, ale tenhle člověk se vrací do Česka. 5. března vystoupí v pražském O2 Univerzu.
2: Já bych šel?
0: Já bych šel taky.
1: Já bych šla taky.
0: Já bych šel taky, určitě, pokud jste nevěděli, kdo je James Blunt, tak tohle vám to krásně připomene. Taky od něj známe tohle.
2: Většinou je to velká trizna, no, jako...
0: Je to takový smutný, jako kdyby třeba venku pršelo, padaly trakaře, teďka bys seděl u toho okna, tak, anebo třeba v autobuse, že bys jel, koukal z okna ven a byl smutný. Že?
1: A teď ten smutek je nejlepší emoce na psaní songu, já to miluju a tenhle song teda miluju echt.
0: Hele, a tady je něco ještě o mně.
2: Se znáte.
0: No, jasně, tak to napsal pro mě, že?
1: Tak, you're beautiful. Tak to, pojďme si pustit toho Weissmana.
0: Já bych chtěl You're beautiful.
1: Ne.
2: Já bych chtěl taky Weissmana.
0: Aha, no tak no? To je dobře, no. Tak já bych potřeboval pomoct, tak do nás posloucháte, 800-937-937, schválně co vyberete, jo? Pojďte si zavolat, máte jedinečnou šanci mi pomoct a vybrat tady tu krásnou písničku You're beautiful.
1: Tak já si myslím, že jsme tě v první řadě přehlasovali, ale dobře, pojďme to zkusit.
2: Ale když teďka posluchač řekne You're beautiful, tak to bude 2-2, takže pak volá další, jo?

0: tady mám stovky tisíc posluchačů proti vám dvěma, jo. 800 937 937.
1: Jsi blázne.
0: A počkej, tak oni to asi nechtějí, no, taky.
2: Ještě můžete taky říct, že nechcete vůbec James Blunta. I to je názor.
1: I to je názor, hele, přesně.
0: Tak schválně, jo. Dobré ráno, snídaní šampionů, kdo tam?
3: Ahoj, tady Patrik.
0: Ahoj, čau, Patriku. Patriku, tak jakou dáme písničku? Dáme Your Beautiful, nebo co dáme?
3: Můžu si vybrat něco jiného.
2: Jako od něj, nebo obecně?
0: Jako od něj, od něj.
3: Jako obecně?
0: Ne, jo, od něj, jedině od něj.
1: Wise Man nebo Your Beautiful?
3: Tak já asi si nechám doporučit od Jasmin.
0: Takže dáme Weissmana, jo?
1: Perfektní jo. Práce, Páťo.
2: Hele, ale jenom jak jsi říkal vždycky v Milionáři mimo soutěž, co jsi chtěl dát?
3: Já se synem ujíždím na rybičkách.
0: Rybičky,
1: ty
0: no.
1: Taky miluju teda.
0: Ale tak ryby.
3: Já mám rád rybičky, no.
0: Ryby, taky mám rád ryby, no, šproty hlavně polej a tak. Hele, tak my ti děkujeme za hovor. Weissman tam letí. Jo. Já jsem trochu
3: jsem tě nepotěšil, no, ale já tě taky nepotěším.
0: Ale mě jsi potěšil, že jsi zavolal aspoň.
3: Jo, tak, no tak jedu do práce, tak co bych jiný udělal, no.
1: Tak ať ti to uteče.
0: Krásný pátek a díky za telefon.
3: Čau.
0: James Blunt, Wise Man na Hit Radio pro vás teď a 5. března vystoupí v pražském O2 Univerzu. Hezké ráno.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z Prodoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách Prodoma a na pro-doma.cz.
2: Hledáš změnu? Přijď ve středu 16. září na náboru Víden do Daikinu. Od 10 do půl 6. si prohlédneš moderní výrobu, zjistíš víc o pozicích operátora výroby, kontrolora kvality a páječe. Čeká tě bohaté občerstvení, české i japonské speciality. A navíc dostaneš vstupenku na ligový zápas Viktorky. Tak 16. září v plzeňském Daikinu.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
4: I'm Ariana Grande.
5: It's Hozier.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. On air.
4: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Pohonné hmoty v Česku dál zdražují. Litr benzínu stojí v průměru 42 korun a 34 haléřů, nafta potom téměř 46 korun. Analytici navíc očekávají, že ceny porostou i v dalších dnech, výrazněji hlavně u nafty. Ta by mohla zdražit o více než korunu a přiblížit se hranici 47 korun za litr. Evropská unie má před zimou nezvykle nízké zásoby zemního plynu, k dosažení alespoň 75% naplněnosti zásob. Jí chybí přes 100 terawatt hodin plynu. Evropa tak bude muset více soupeřit o dodávky skapalněného plynu, což může tlačit vzhůru jeho cenu. Podle unijních úřadů ale zatím bezprostřední ohrožení dodávek plynu nehrozí. V Londýně se poprvé rozmnožil invazivní tropický druh komára. Ten může na člověka přenášet například virus Zika nebo horečku dengue. Podle odborníků jeho šíření nahrává stále teplejší podnebí na severu Evropy. Podobné tropické druhy komárů se proto mohou v Evropě objevovat stále častěji. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Pořádně pevné nervy to bude chtít hned teď z kraje září v Plzni na Lochotíně. Probíhají totiž opravy v Sokolovské ulici, které sebou přinesly i značná dopravní omezení. Někde je dočasně omezené parkování, jinde se pak nakrátko zavřely chodníky. Hotovo by mělo být až koncem listopadu. A ještě se podíváme taky na to, co nám na pátek slibuje předpověď. Na západě Čech by mělo být zpočátku většinou oblačno nebo polojasno. Odpoledne pak bude skoro jasno. Teploty dnes odpoledne vystoupají na 25 až 29 stupňů.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
8: Krásné ránko.
9: Krásný pátek, ježíš.
10: Snídaně šampionů.
8: To znělo jako... Ježiš, on je zase
9: ne,
8: pátek.
9: Ne, pojďme konečně si užít pátek,
8: on bude tady. Víkend, já bych chtěl být v práci přes víkend. Je tady s námi i David, čau Dave.
6: Ahoj, dobré ráno.
8: Hlavně tady jste s námi vy všichni, kdo jste u rádia, za to díky. Sia Cheap Thrills, s tím začíná další hodina. Hezké ráno.
0: Hit

0: Je přesně 7 hodin, 10 minut. To bude následující měsíc docela dost zásadní čas. 7 hodin, 10 minut. To si moc dobře pamatujte. Jsme Hit Radio, hezké ráno.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Protože už brzy za vámi Hit Radio vyrazí a celkem rozdáme 100 000 korun, stačí, když se zaregistrujete na webu hitradio.cz a budete nás poslouchat každé pracovní ráno právě v 7 hodin a 10 minut a budete čekat na náš soutěžní zvonek.
2: Ten zní přesně takhle, v 7 hodin 10 minut ho každý všední ráno uslyšíte. A když ho uslyšíte, tak se radši mrkněte za dveře, kdo jste se registroval na webu Hit Radia, jestli tam nejsme a jestli si tím pádem nevyděláte nějaký peňážky.
0: No a když tam budeme, tak peníze jsou vaše. Když tam nebudete, tak přidáme další peníze pro toho, kdo nám otevře. Tak startujeme v pondělí registrace na webu hitradio.cz. Další muzika nachystaná, tohle jsou Disturbed, The Sound of Silence. Hezké ráno.

0: tohle je páteční Hit Radio, 8:02. Shakura, Whenever, Wherever.
1: Hezké ráno.
2: Znáte ten moment, kdy jedete autem, myslíte si, že jsou nějaký jako pravidla, a ono jiný auto najednou bez blinkru odbočí a vás, ve vás to v ten moment úplně vře, tak pokud jo, tak nejste sami. 44% z nás zaručeně na silnicích rozzuří právě ty řidiči, kteří nepoužívají blinkr. A já se ptám, proč? Vždyť je to tak strašně blízko prstům ta páčka, tak proč je takový problém, sakra, to zvládnout?
0: Jestli můžu mluvit za nás řidiči, jakože na silnici strávím, myslím si, hodně času, tak tohle, co jsi řekla, 44% je málo, jo. To musí být tak 99%. Jakmile prostě čekáš, že jako bude odbočovat, a ne, tak je to jinak, tak říkám, dobrý, tak bys jako bliknul, tak se nezlobím, že?
3: Taky to nechápu, vlastně to vůbec nic nestojí,
0: no,
3: ani energii.
0: Pozor, no, zase pozor, víš, kolik to sežere elektriky, takový bliknutí, jo, kolik to pak sežere benzínu.
2: Takže šetří
3: tak třeba
2: baterku, jo.
3: Přesně, úspora, no, ekologie.
0: No, jasně, no tak ono se to traduje, že řidiči jedné německé značky z Bavorska, tam ta páčka v té standardní výbavě chybí, že jo, tak ale myslím si, že bychom měli být na řidiče Bavoráku hodní, jo, protože to je vlastně jako, tyjo, to je vlastně ohrožený druh.
2: No, ježiš.
0: Co vy blikáte?
3: Jasně.
2: Blikáme.
0: Vždy a všude. Tak jak to vypadá na cestách, řekneme, za chvíli bude doprava. No a samozřejmě tohle, co slyšíte pod námi, Taylor Swift, další muzika do vašich uší. Už za moment, tady na Hit Radio. Blik, blik.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
4: tak Mironet! Klikni dvakrát!
6: Chcete studovat vysokou školu, ale nemůžete se zúčastnit denního studia? Využijte možnost kombinovaného studia v oboru veřejná správa a regionální rozvoj, ukončeného titulem bakalář či inženýr. Výuka probíhá o víkendech v Klatovech v konzultačním středisku České zemědělské univerzity. Více na www.uhlava.cz.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
8: Přijdete a chcete podporu. Další řidič s minimálkou a diety v obálce.
9: Máte snad něco lepšího?
8: Řidič kamionu? Jasně, že mám.
9: Jo.
8: Elfline, to je jiný přístup. Vše na pásce legálně, nemocenská normálně.
9: Takže hypotéka z sci-fi není. To ovšem situaci úplně mění.
8: Dovolenou tam netrestaj a klidně vás hned zaměstnaj.
9: To beru. Měj vše legálně. Nebuď placený jen v dietách. Jezdi pro Elfline.
10: Konec léta se slevami až 70% na vystavené zboží v prodejně Nábytek Gleisner v Tirschenreuthu. V prodejni neděli 6. září od 11 hodin můžete využít skvělých akcí v rámci celého obchodu. Za každé pořízení nábytku nebo kuchyně navíc získáte poukaz v hodnotě až 500 eur na váš příští nákup. Takže pospěšte si do prodejny Nábytek Gleisner v Tirschenreuthu. Vyplatí se to.
11: Nábytek Gleisner. U nás jste doma.
12: Jsem hrdina.
13: Co tady blbneš?
12: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
13: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
12: Vše na 211.cz.
13: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
12: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
14: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
1: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
15: Už žádný, mami, restartuj to.
16: Už se mi nesekne při penaltě.
17: Už nespane, když páříme s klukama.
1: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
18: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
19: Čauky, tady Lucka. Tak co říkáte? Super den a bude ještě lepší. Mrkni na radovánek.cz. Kroužky jsou tady a září bude opět zábavné. Radovánek připravil stovky kroužků, kde se pobavíš, vzděláš, získáš přátele a skvělé parťáky pro volný čas. Babi, i pro tebe, rodiče. Klikněte na radovánek.cz.
20: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Nehodu pořád ještě připomínám na severním Plzeňsku. Stala se na hlavním tahu Karlovy Vary Plzeň před odbočkou na Krsy, kde jsou v sobě dva osobáky. A dál pokračuje oprava estakády u Třemošné u Plzně. Jezdí se objížďkou, která vede přes Třemošnou.
21: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio FM+.

0: Tohle jsou hity na Hit Rádiu 7.29. David Guetta, Alphaville, Ava Max. Za malou chvíli rychlá pětka. O co a jak soutěžit, tak to řekneme hned po ranním updateu s Davidem.
1: Ranní update.
2: Umělá inteligence míří i do běžných domácích spotřebičů. Nové trouby, kávovary nebo ledničky už dokážou komunikovat s uživatelem a přizpůsobovat se jeho potřebám. Výrobci podobné novinky představují na veletrhu v Berlíně. 91letý Američan se stal nejstarším člověkem, který dokončil Apalačskou stezku. Více než 3500 kilometrů dlouhou trasu zvládl navzdory 71 pádům a jedné hospitalizaci. Stejný rekord přitom držel už v roce 2017, kdy mu bylo 82 let. Nevyžádané rady často vypovídají víc o nás, než o člověku, kterému radíme. Podle psychologů si jimi někdy potvrzujeme, že náš vlastní způsob života je správný. Cizí rozhodnutí nás totiž mohou přimět pochybovat o našich vlastních volbách.
3: A víte, co je nejhorší? Jak dávají na Instagramu nevyžádané rady matky jiným novopečeným matkám? To jsou vždycky konverzace, to je strašný.
2: No vlastně všechny nevyžádané rady jsou špatné.
0: Mě to připomnělo, jak jeden náš známý Davide chtěl napsat v angličtině na Facebook, jen Bůh mě může soudit. A jak to napsal?
2: No místo only God can judge me napsal only good can judge me. Mimochodem, když už jsme u těch nevyžádaných hrát, mohli bychom si zahrát Luci teďka.
0: Luci bychom si mohli zahrát? No tak jo, tady je. Hele, tebe si pošlu pro smrt, Davide. Pojďme soutěžit. Je tady rychlá pětka z Urban Challenge a my tady pro vás máme startovné pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun na jakýkoliv Urban Challenge v roce 2026 a 2027.
3: Tak pište, chci soutěžit na 777 937 777 a jeden z vás se pokusí vyhrát tuhle cenu.
0: Teď Markéz a Lucie.

0: Vamos, compañeros, Marquez, Basta na Hitrádiu.
1: Basta.
0: Pojďme se utěšit.
2: Rychlá pětka.
0: Rychlá pětka z Urban Challenge. Máme pro vás poslední startovné pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun na jakýkoliv Urban Challenge v roce 2026 nebo 2027.
3: Vy si sami vyberete, jestli běžíte závod noční nebo denní, to je na vás. Vybíráte ze 7 míst po celém Česku. No a kdo to zkusí dneska?
0: Bude Richard z Friedlandu. Ríšo, hezké ráno.
4: Hezké ráno.
3: Ahoj.
0: Hezké ráno. Prosím tě, ty teďka jedeš autem nebo běžíš do práce?
4: Jel jsem autem, ale už jsem zastavil.
0: Jasně, jasně. No a zeptám se, měl bys si koho vzít s sebou, kdyby si vyhrál tady to startovné, protože máš 3+1, když tak.
4: No, vzal bys asi kolegyni.
0: Hezky, tak to budu mít radost. Tak když jdeme na to.
2: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
3: Kolik pedálů má auto s manuální převodovkou?
4: 3.
0: Jo.
2: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Richarde, kolik metrů má 1 kilometr?
4: 1000.
0: Mm-hmm.
2: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
3: Jak se jmenuje dřevěný pohádkový chlapeček, kterému při lhaní roste nos?
4: Nevím.
3: Hele, vždycky tady máme toleranci jedné chyby, takže než odpovíš, tak hodně přemýšlej, zkus to ještě, jo?
0: Začíná to na pi.
4: Ne.
3: Hele.
4: Pikachu.
0: Tak, začíná to na pin.
3: Bomba,
2: otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
3: Jak se jmenuje nejslavnější pražský most?
4: Karlův.
0: Jo, jo. A Ríšo, poslední otázka. Na jaké roky platí výhra, o kterou hraješ?
4: 2026 a 2027.
0: Yeah! No jasně! Je to tvoje, Richarde, 4x startovné na závod Urban Challenge, a to v hodnotě 12 000 korun. Je to tvé.
4: Super, děkuju.
3: Pikachu mě pobavil,
0: Pikachu,
3: boží.
0: Pikachu dobrý. Tak Ríšo, zvládni pátek v práci a zase se někde ozve, jo?
4: Jo, super, moc děkuju.
0: Měj se hezky, ahoj.
3: Gratulky, ahoj.
0: Taky.
2: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit.

0: 7.40, Jamely a Superstar, tohle je Hit Radio, hezké ráno. Kolik peněz by muselo přistát na vašem účtu, abyste se mohli šéfovi vysmát a odejít středem? Kolik myslíte?
1: To asi záleží, ne?
0: No, protože podle posledních propočtů to možná není tak nereálný, jak to zní, protože spoustu lidí si myslí, že to je třeba miliarda, jo, nebo něco takového. Ale píše se tady, že pokud třeba jako pár utratíte 80 tisíc měsíčně, tak vaše svoboda má cenovku 21,5 milionu korun. A nebo nemusíte odejít úplně, jo? Stačí vám třeba 4 miliony a můžete přejít na 4denní pracovní týden. Takže jeden volný pátek stojí přesně 4 miliony.
2: Ty bláho, jako...
0: Tak mě by zajímalo, kolik peněz...
1: Kolik stojí volný pondělí, mi ještě řekni. Pátek mi nevadí.
0: Tam to jde exponenciálně nahoru teda, rozhodně. Takhle, kdybyste dneska čistě teoreticky, jo, vy, kdo nás posloucháte, i vy tady ve studiu, kdybyste v nějaký loterii vyhráli třeba 100 milionů korun, natahovali byste si v pondělí ráno do práce budík na pondělí na ráno? Asi odpověď jasná, že? Ale možná i za 10.
2: Já radši šéfovi popřeju hezký den.
0: Asi za 2. A možná i za...
1: I za 2.
0: Lady Gaga, The Dead Dance, za malou chvíli tady na Hit Radio. Hezké ráno.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
4: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
5: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
6: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
5: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
6: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
5: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
6: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
5: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
6: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
5: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
7: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
8: Klikni!
9: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
8: Tak Mironet, klikni dvakrát!
10: Milí Klatováci, máme pro vás první tři důvody, proč se těšit na nové obchodní centrum Intercora Park Plzeňská. Elektroniku a věci pro domácnost s úsměvem nakoupíte v Planeu. Váš život bude krásnější po návštěvě drogérie Rossmann a vy i vaše děti najdete zábavu a relaxaci v dětském světě s kavárnou.
11: Intercora Park Plzeňská pod Křesťanským vrchem. Intercora. Dokonalost v každém projektu. Již brzy.
12: Ahoj, tady je Tereza Petržilková z atletického klubu Škoda Plzeň. Atletika mi změnila život a proto chci pozvat i vás do naší party. Ve středu 9. září pořádáme nábor dětí od 5 do 18 let. Těšíme se na všechny, kteří milují pohyb. A kdo ví, třeba jednou budete reprezentovat Českou republiku stejně jako já. Přijďte ve středu 9. září na atletický stadion města Plzně ve Skvrňanech. Nábor probíhá od 3 do 7 a za každého počasí. Více na akškodaplzeň.cz.
13: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
14: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
15: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
16: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
17: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
18: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
19: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
20: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
21: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
22: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dávejte si teď velký pozor, pokud jedete po dálnici D5 ve směru od Prahy do Plzně. Máme informaci, že je na kilometru 9,5 odstavené nepojízdné vozidlo. A opatrně taky na Karlovarsku v Perninku, kde havarovalo osobní vozidlo.
23: Mami, proč máme všechno od konceptu?
24: To jen se zeptej, tatínka.
25: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
26: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
3: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Tohle jsou Činasky, tohle je Hit Radio 752. Dobré ráno.
1: Přišla nám zpráva, která nás donutila zapřemýšlet se nad novou Superstar, protože ta zpráva zní: Čauky raňáci, budete řešit Superstar? Co říkáte na nový ročník? A Jasmin jako zpěvačka, tak jestli ji tam třeba někdo hned zaujal a tedy, mějte se myšák. Je pravda, že Superstar je velký téma, ačkoliv si myslím, že v dnešní době sociálních sítí to už není jako tak vlastně potřeba takovýhle soutěže. A vlastně jsem čekala, že se to uchopí nějak novějc. Ale furt to vypadá stejně. I tak jsem na to koukala a baví mě tam dvě holčiny, které už ale svoji hudební dráhu vlastně mají rozjetou, takže za mě tam vůbec nemuseli bejt, ale jo, koukat asi budu.
2: Já jsem koukal včera úplně náhodou, tak jsem listoval televizním programem a najednou koukám Superstar. Slušný retro, jsem si řekl. Tak si to pustím a normálně mě to úplně vrátilo v čase o 20 let a úplně se si to užil.
0: Ale my jsme včera hledali na televizi Ano šéfe a normálně tam skočilo asi na 5 vteřin a ještě jsem to neviděl teda, takže mám co doplňovat. Takže já jsem teda nejvíc pozadu. Já jsme to vás koukli úplně, ty teda část ano. A já teda vůbec. Dobře.
2: Proč koukáte na mě?
1: Ty jsi nám chtěl jsi dát nám nějaký
0: chtěl dát kvíz.
2: No dobře, tak pojďme na to. Ale vyzýváme naše posluchače, aby si zahráli s námi. Je to takový průřez historií Superstar v Česku a Československu. Připravil jsem si 8 otázek, 4 každej a máme vždycky 3 možnosti.

0: Já jsem totiž myslel, že jsi to skričoval, jak se zdíval, víš, jako, že to teda dělat nakonec nebudem. Takže pojďme na ty otázky.
1: Pojďme na to. Takže začíná Jasmin. Ve kterém roce proběhla první řada Česko hledá superstar?
2: Jestli se neplet, ty máš na výběr nebo
1: mám,
2: ne?
1: Mám, ale tak zkus schválně.
2: Myslím si, že 2004.
1: 2004 je správně, Jasmin má bod. Michale, kolikátý skončil Ben Kristoval v Česko-slovenské superstar 2009?
0: Tak si prču.
2: A to já vím, to já vím.
1: Chceš tipnout nebo ti dám nápovědy?
0: Nápovědy.
1: 5, 7 nebo 9?
0: 5.
1: Je to 7.
2: Špatně!
1: Jasmin, doplň porotu první řady. Ondřej Hejma, Gábina Osvaldová, za A Ondřej Soukup a Milan Herman, za B Pavol Habera a Dara Rollins, nebo za C Eduard Klezla a Michal Horáček.
2: No tak byl tam Soukup, ne? Ale kdo s ním? Je na výběr Soukup s Haberou dohromady?
1: Ne, Ondřej Soukup a Milan Herman.
2: Tak dejme Hermana, no.
1: Je to tak, Jasmin má dva body.
2: Ale vůbec super. Nevím, kdo Herman je, upřímně už.
1: Michale, kdo vyhrál první Čes společnou?
0: Vrata vyrábí.
1: Kdo vyhrál první společnou československou superstar v roce 2009? Za A, nebo chceš rovnou říct?
0: Ne, chci možnosti.
1: Za A Miroš Majda.
0: Ano.
1: Za B Martin Chodůr, anebo za C Monika Bagárová.
0: Jaká byla otázka?
1: Kdo vyhrál první československou superstar v roce 2009?
0: A možnosti?
1: Tak se zkus soustředit, bych se to teďka říkal. Šmajda, Chodůr nebo Bagárová?
0: Chodůr.
1: Chodůr je správně, 2-1. Jasmin. Můžeš to vlastně ukončit?
2: No.
1: Koho porazil Lukáš Adamec ve finále Superstar 2011? Gabrielu Gunčíkovou, Celeste Buckingham.
2: Gunčíkovou.
1: Ano, 3-1. Tak Michal, ještě dáme tobě šanci. Kdo vyhrál Superstar v roce 2015? Štěpán Urban, Emma Drobná nebo Pavol Kovalíček?
0: To vůbec nevím.
2: Já to vím.
0: Drobná.
1: Je to Drobná.
0: Drobná, no, tak vím.
1: Tak moment, máme to 3-2.
2: Poslední. Ještě jedna, jo?
1: Ještě furt.
0: Započkej, takže my pořád hrajeme, jo?
1: Tak Jasmin, kdo skončil třetí v první české superstar v roce 2004? Tomáš Savka, Sámer Issa nebo Martina Balogová?
2: Issa.
1: Byl to Sámer Issa, takže Jasmin vítězí.
0: Byl to Issa. No, vy jste se nezvláznili, že? Dobrý, jo.
2: No tak uvidíme, kdo to vyhraje letos. Jaký zajímavý tváře se tam
1: uvidí. Takovou otázku tady ještě nemám.
0: Herman.
2: A je vtipný, že vlastně většinou jsou známější ty, co to nevyhráli. Ben Kristoval, 7. místo, a kde je dneska?
0: Dneska ráno, zítra, dia.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
1: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z Prodoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách Prodoma a na pro-doma.cz.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Evropu čekají v následujících dnech výrazné teplotní rozdíly. Na jihu a západě mohou teploty vystoupat až ke 40 stupňům a padat mohou zářijové rekordy. V Česku může být v pátek přes 30, už v sobotu ale jen kolem 20. Začátkem příštího týdne se pak mají tropické teploty znovu vrátit. Hladina Orlické přehrady klesla na historické minimum, tak málo vody v ní bylo naposledy při jejím napouštění v 60. letech. Kvůli dlouhodobému suchu se od dneška výrazně omezí vypouštění vody z Orlíku. Potřebný průtok Vltavy tak začne poprvé v historii více zajišťovat voda ze slap. Nizozemská centrální banka přesouvá kvůli geopolitickému napětí část svých zlatých rezerv do Evropy. Z USA a Kanady stáhla 86 tun zlata v hodnotě stovek miliard korun. Zlato nově uloží v Londýně, odkud ho může v případě krize snáze využít. Banka tvrdí, že se tím chce lépe připravit na případná mimořádná rizika. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: V Chebu ví, že hasiči jsou potřeba. Na integrované střední škole tam zahájili výuku požární ochrany. Studuje ji 23 žáků, kteří budou během studia spolupracovat s profesionálními hasiči. Budou za nimi docházet na praxi a odborníci od hasičů budou i přímo mezi pedagogy. Přednášet budou odborné předměty. No a co předpověď počasí na pátek? Dnes bude teplo a slunečno. Na západě Čech bude zpočátku oblačno nebo polojasno, postupně až skoro jasno. Na teploměrech dnes naměříme mezi 25 a 29 stupni Celsia.
0: Poslouchej.

0: dokázal jsi to jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Krásné páteční ráno.
2: Ahoj, hezký den. Snídaní
1: šampionů. Se zbavil nevede ve zprávách, že v Orlíku je sucho. Já jsem čet, možná se to taky četli, že tam teďka našli nějaký sudy nebo co. Mm-hmm. A lidi volají policii, protože tam je ta asociace, že jo, s těma orlickýma vrahama. Prosím vás, chlapi, neházejte ty sudy s těma lidma z toho mostu. Pojďme na muziku. Avicii Levels 8 hodin 4 minuty. A my vám přejeme fantastické páteční ráno s Hit Rádiem. Jdeme na to.

0: minut, krásné ráno, s vámi Michal, David a taky Jasmin. Začalo září a vlastně se začátkem září taky největší podzimní teror, a to je vytahování teplejšího oblečení. A hlavně taky přehrabování šatníku. Kdo se v tom teďka poznáte, jo? Určitě jste taky už začali přehrabovat šatník a zjistili jste, kolik věcí tam máte, které na sebe už nikdy nevezmete. Já teda osobně, ne že bych ty věci nechtěl nosit, ale zjistil jsem, že ty věci mě tak nějak jako nejsou. Nějak se...
1: Jaký jsou těsnější, vej?
2: Zcvrkli se.
0: To ani nedá říct, že se stvrkli, jo. Kdybych si to vzal na sebe, tak můžu jít na Prague Pride, jo. Takže jako až takhle těsný jsou ty věci. Jo, co vy? Máte s tím takovou zkušenost?
1: Asi ne takhle se smrskáváním oblečení, ale ano, mám tam spoustu věcí, které už nenosím. Říkám si, že už že jako někdy vytáhnu, no. A takhle to říkám každý rok, nikdy se to nestane. Mám tam třeba maturitní šaty, jo.
0: Aha.
1: Který prostě si říkám, to, že nevyhodím.
0: Tak to necháváš na svatbu pak, ne?
1: No jistě.
0: No ale hlavně, že já nevím, jak to máte vy, jo, ale máme prostě doma 2-3 plný skříně oblečení, ale stejně si na sebe pak bereme ty 2-3 kousky, jo.
2: Já jsem zrovna chtěl říct, že tuhle košili máš celý týden.
0: No tuhle košili, no 2 týdny, já bych tě opravil, jo. To triko taky už není úplně jako zánovní, ale tak dejte nám vědět, jestli vy máte nějaký kousek takhle. Co za nejbizarnější módní kousek schováváte, ale stejně víte, že už si to na sebe nikdy nevezmete.
1: Číslo k nám 777-937-777, tak pojďte nám buď poslat hlasovku na WhatsApp, anebo zprávu normálně.
0: Vrátíme se k tomu teď. Hozír na Hit Radio 2 Sweet. Hezké ráno.

0: Tohle Eric Pritz, Call on Me, vlastně nám to jde parádně na ruku, protože řešíme oblečení, který nám bylo malý a v tomhle videoklipu toho oblečení moc nebylo, kdo znáte. Posloucháte Hit Radio, 8 hodin, 14 minut, dobré ránko. Bavíme se tady o přerobování skříní, protože s podzimním počasím jsme ve skříně našli oblečení, na které jsme třeba zapomněli, anebo které nechceme vyhodit.
1: Ptali jsme se právě, co víte, že už si na sebe nevezmete, ale stejně si to tam necháte, tak Martin píše, mám tam schovanou mikinu Čas hulit, restovsky, to teda oceňuju, mám ráda.
0: A proč ji nenosí? Další zpráva, Milan, ahoj, já mám 30 let starou koženou bundu, co jsem dostal k 15. narozeninám. V té době stála 5000 a je krásná, ale to jsem měl 55 kilo. Krásný chcípák jsem byl a teď už se blížím k 90, takže bez šance, ale tuhle si nechám.
1: Iris, ahoj, mám doma levisky 501, džíny z roku 67 a teďka, jak se zcvrkávám, tak je opět dopnu, to je super.
0: Ty džíny z roku 1967, to byla jiná kvalita materiálu.
2: To teda.
0: To teda. Máme tady taky několik hlasovek, pouštím tu od Zuzky.
3: Ahojky, tak já každý půl rok dětem i sobě třídím skříň a jelikož... Pak vždycky nemáme hadry, že jo, protože všechno řekne, chceš to nosit, nechceš, vyhodíme to dobrý, dáme to vždycky do toho kontejneru na ten textil, ale vždycky si tam nechávám starý legíny. Já nevím proč, já je stejně nenosím, vůbec nikdo je nenosí, ale prostě je tam vždycky mám, co kdyby náhodou si řeknu, že jo. Takže my to vždycky máme takhle. Teď vím, že budu třeba třídit před Vánocema, jak bude vánoční úklid, ale legíny tam prostě nechám. I děravý, ale prostě co kdyby náhodou. Tak ahoj, Zuzka.
1: Znám ten pocit, Zuzi, moc dobře.
0: Taky tady je parádní zpráva od Markéty. Ahoj, před 27 lety po seznámení s budoucím manželem jsem třídila jeho skříně. Našla jsem tam na zakázku šitou ošklivou koženou bundu. Ta musela být hnusná, už když ji šili. Manžel se ji nechtěl vzdát, ale já ho šikovně přemluvila, že ji vlastně už nechce.
1: Hele, mě tady ještě teďka na poslední chvíli zaujala jedna zpráva. Já mám taky schované maturitní šaty i svatební šaty. Už vím, že je nikdy na sebe neoblíknu a doufám, že až se dcera bude vdávat, tak se jí zalíbí a použije je. A v to podle mě doufá strašná spousta maminek, ale tyjo, já bych to asi jako neudělala. Já bych chtěla prostě svoje nový, jako moderní, co se mi líbí teďka.
0: A nevím, jestli, když teda budu mluvit k vám chlapům, jo, tak co jste měli na sobě na maturáku, co? Vovliv po dětkovi, co? No jasně, no. Takhle, děkujeme za vaše zprávy. Co můžeme říct, že tohle, co bude hrát teď, rozhodně vonošený ještě není. Huntrix, Audrey Nuna, Golden na Hit Radio v 8 hodin 17 minut. Tak hezké ráno, šampioni.

0: Tohle jsou hity na Hitrádiu Golden, 8 hodin 20 minut a mě by strašně zajímalo, proč se Davide poprvé za to, co tady vysíláš, postavil.
1: Zkouším, jaký to je.
0: Jaký je stát, protože jenom abyste si představili, jo, já teda když vysílám, já když mluvím, tak musím stát. David vždycky sedí a Jasmin to má tak...
2: Co na střídečku, ale stát jsem tě naučila já.
0: A proč ty stojíš, Davide?
1: Nevím, chtěl jsem to zkusit, jaký to je.
0: A jaký to je?
1: Je to normální úplně, no.
0: Víc zbytečnou informaci se od nás dneska asi nedozvíte. Vůbec tank, to budou další parádní hity, no a samozřejmě zvládneme i aktuální dopravu. Hezké ráno.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
5: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha-Plzeň-Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
6: Konec léta se slevami až 70% na vystavené zboží v prodejně Nábytek Gleisner v Tiršenreutu. V prodejni neděli 6. září od 11 hodin můžete využít skvělých akcí v rámci celého obchodu. Za každé pořízení nábytku nebo kuchyně navíc získáte poukaz v hodnotě až 500 eur na váš příští nákup. Takže pospěšte si do prodejny Nábytek Gleisner v Tiršenreutu. Vyplatí se to.
7: Nábytek Gleisner. U nás jste doma.
8: Potřebujete se ihned spojit s lékařem? Nechcete vysedávat v čekárně, než na vás přijde řada?
9: Další, prosím.
8: A chcete ušetřit cestu a čas? Pak je tu pro vás online pohotovost Plzeňského kraje. Z pohodlí domova se spojíte s naším atestovaným lékařem a to nejpozději do 30 minut. Online pohotovost Plzeňského kraje je tu pro vás non-stop 7 dní v týdnu a službu můžete využít odkudkoliv. A to nejlepší pro obyvatele Plzeňského kraje je zcela zdarma. Teď už stačí jen zajít na pohotovostpk.cz a máte lékaře v kapse.
10: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
11: No jistě.
10: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
11: No jistě.
10: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
11: No jistě.
10: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
12: Ahoj, tady je Tereza Petržilková z atletického klubu Škoda Plzeň. Atletika mi změnila život a proto chci pozvat i vás do naší party. Ve středu 9. září pořádáme nábor dětí od 5 do 18 let. Těšíme se na všechny, kteří milují pohyb. A kdo ví, třeba jednou budete reprezentovat Českou republiku stejně jako já. Přijďte ve středu 9. září na atletický stadion města Plzně ve Skvrňanech. Nábor probíhá od 3 do 7 a za každého počasí. Více na akškodaplzeň.cz.
13: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
14: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
15: Klikni!
16: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
15: tak Mironet. Klikni dvakrát.
17: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
18: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Opávy a zlaté boxy za 29,90 nebo Nescafé Dolce Gusto kávové kapsle při koupi od dvou kusů 109,90 za kus. Bila, to dobré začíná u nás.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Vyšetřování vážné dopravní nehody pokračuje na hlavním tahu z Chebu do Františkových Lázní. Osobní auto tam srazilo chodce a silnice je zavřena. Jezdí se objížďkou. Provoz na místě teď řídí policie, která auta posílá přes obec Střížov. Tak s tím dopředu počítejte.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio FM+.

0: Summer Love. Tohle jsou Mirai a tohle jsou hity na Hit Rádiu. 8.31, krásné páteční ráno. Davide, ranní update.
1: Ranní update.
2: Japonská firma proměnila hudební límec v milionový biznis. Zařízení, které funguje jako reproduktor kolem krku, získalo v crowdfundingové kampani přes 4 miliony korun. Teď míří do prodeje a vyjde zhruba na 5800. Mladí Američané se stále obtížněji finančně osamostatňují od rodičů. Podle průzkumu se na nich cítí finančně závislých 72% generace Z a více než polovina mileniálů. Přesto většina mladých věří, že se v budoucnu dokážou osamostatnit. Kosmetické firmy stále častěji cílí prostřednictvím influencerů i na děti. Některé začínají používat přípravky na pleť už kolem 8 let, přestože je podle dermatologů vůbec nepotřebují. Nevhodná kosmetika jim navíc může pleť poškodit.
0: Mě by zajímalo, vlastně jestli vy holky, Jasmin, jestli si pamatujete, kdy jste se třeba poprvé namalovali?
3: Vím, že první řasenku jsem si dala jen tak, jakože když jsme šli do nějakého divadla nebo někam na nějaké představení, když mi bylo asi 10 a že jsem ji začala používat pravidelně, tak to mi bylo 14, ale jinak jsem jako dlouhou dobu, jako ani teďka make-upy a takhle něco si tam napatlám, ale nemám jako make-up vyloženě.
4: Co ty, Michale? Ty říkáš, že to zkoušel, ale.
0: Ale zkoušel jsem to, no tak jako, sebral jsem to mámě, ne, že jo, když jsem byl malej, když jsem bylo 26, tak prostě se
3: to
0: namaloval.
3: To není běžný úplně.
4: To není běžný, no.
0: Není, no. Znamená to něco?
4: To nám řekni ty.
0: Pojďme na muziku. Tak taky jest. Nemusíte vědět tak všechno o mě hnedka, ne? Takhle z kraje. Takhle z kraje září, jo? Hele, to si necháme až na říjen. Seš, stay na Hit Rádiu. Krásné ráno, šampioni.

0: Kamrat! Be Mine, takhle vám hraje páteční Hit Radio. Dáváte si snídaní šampionů, to nám dělá radost. Dopak to zvoní, Jasmin?
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Už od pondělka budete pravidelně v 7 hodin 10 minut slýchat v našem éteru tenhle ten zvonek a až ho uslyšíte, jděte se kouknout za dveře.
0: Protože když tam budeme stát, tak vyhráváte spoustu peněz. Kdybyste tam náhodou nestáli, no tak je vyhraje druhý den ten další a ještě přihodíme něco navíc.
2: Mm-hmm.
0: Dohromady rozdáme za celé září 100 000 korun, tak není nic jednoduššího, než se zaregistrovat na webu hitradio.cz.
2: Hrajeme takhle od 7. až do 25. září. Takže štěstěna se na vás třeba usměje.
0: No prostě po víkendu, hnedka v 7.10 máte možnost být první, vyhrát spoustu peněz. Detaily na webu Hit Radio.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Co takhle výplatu před prací? My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradio.fm+.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
7: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
8: Učitelé, profesoři, tohle je nabídka právě pro vás. V Aspektě jsme připravili speciální akci na vozy Hyundai pro všechny pedagogy. Například oblíbený Hyundai i30 Goček nyní pořídíte již od 479 900 korun, včetně DPH. Začněte nový školní rok s vozem, na který se můžete spolehnout. Akce platí na celou modelovou řadu Hyundai. Bližší informace na aspekta.cz. Těšíme se na vás. Aspekta Plzeň na Rokycanské.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hit Radio, Hit Radio.

0: 8.50, tohle jsou Coldplay na Hit Radio We Pray.
1: Skončil nám, nebo končí teďka první školní týden, tak jestli vaše dítě po tomhle prvním týdnu školy přišlo domů s tím, že ho tam nikdo nemá rád, tak možná mu začíná hvězdná kariéra, protože světe div se, když se podíváte na největší světové celebrity, tak spousta z nich byla ve škole přesně ten člověk, který ho ostatní nemuseli. Tady třeba Taylor Swift, tu nikdo nezval na večírky, to jsem měla taky tak. Selena Gomez, ta zažila šikanu na základce i na střední, Lady Gaga, ta že je jako ošklivá, Zac Efron, to byl hubený kluk, který jako moc prej nezapadal.
0: No tak jako jasně, ale ty lidi, co jsi vyjmenovala, tak alespoň uměli zpívat, že jo? Tak co máme dělat my, co jsme zpívat neuměli? Já když si vzpomenu, mě vždycky říkala učitelka, jo? Když se nebudeš učit, Michale, co z tebe bude? Ty to nikam nedotáhneš. No a podívej, měla pravdu.

0: vám hraje páteční Hitrádio, tohle je snídaně šampionů a Nico Santos v 8.57. Dobré ráno. No a zároveň to byl taky poslední song páteční snídaně. Tak děkujeme, že jsme spolu zvládli vstávat celý týden. Takhle, že vy jste to zvládli s náma.
1: Celý první vlastně zářijový týden, první
0: fakt.
1: Školní týden. Děkujeme. Je před náma víkend, takže si odpočíňte.
0: Aha, a po víkendu v 7.10, kdo pak to zvoní, budete mít první šanci vyhrát nějaký peníze. Pokud nevíte, o čem mluvíme, tak detaily k téhle soutěži, kdo pak to zvoní, najdete na webu hitradio.cz. Zároveň i registraci.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
0: Tak nějak zvládněte pátek, užijte si víkend.
1: A slyšíme se v pondělí od 6.
0: Jsme tady na značkách v 6.00. Tak pa.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech a s ním 2 minuty před 9. Bára Škrybová, taky přeju krásný pátek. Před obcí Záluží směrem od Plzně aktuálně hasiči likvidují požár vozidla, počítejte s tím, kdo tudy jedete. Tak šťastnou cestu a vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Rockstar Festival je zpět a s ním už 7. ročník. V sobotu 5.9. opět v krásném areálu letního kina v Hrádku u Rokycan. Vystoupí Olympik, Tomáš Klus, Bára Baziková, X-Cover a další. Start ve 12.30. Další informace se dozvíte na Facebooku Rockstar Festivalu.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
6: Anglohrádky. Chcete, aby se vaše dítě hýbalo a zároveň učilo anglicky? Přijďte na ukázkovou lekci zdarma 16. září v Plzni. Rezervace a více na anglohrádky.cz. Anglohrádky, to je pohyb, zábava a angličtina v jednom.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
2: Aplikaci Rádia.cz. Hitradio FM Plus.
9: Je 9 hodin, krátké zprávy přináší Jana Lipovská. Zástupci sněmovní opozice dnes navrhnou ústavnímu soudu, aby zrušil část zákona o rozpočtové odpovědnosti. Vadí jim změny, které prosadila vláda Andreje Babiše. A to navzdory vetu prezidenta Petra Pavla. Opozice už dříve avizovala, že návrh se bude týkat procedury i jádra změn. Plzeň otevřela Predátor Park, využila zanedbanou lokalitu podél železniční trati na Cheb mezi Skvrňany a Křimicemi. Na ploše přes 16 000 metrů čtverečních nabízí běžecký ovál, překážkovou dráhu, pump track a workoutové prvky. Stavba stála 39 milionů korun. Německá policie čtvrteční nález podezřelého předmětu u elektrické stanice v Dormagenu na západě země vyšetřuje jako sabotáž. Policie tvrdí, že vyšetřovatelé mají dopis, kterým se kdosi hlásí k odpovědnosti. Německo v posledních dnech zaznamenalo jiné 2 útoky na elektrické rozvodny. Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová vstoupili vítězně do 4 hry na tenisovém US Open. 30-letá Siniaková si částečně vynahradila vyřazení z 2 hry, kde ve druhém kole nestačila na favorizovanou Japonku Osakaovou.
1: Na většině území je aktuálně spíš oblačno, ale někde už začíná vykukovat sluníčko a je to tak správně. Dneska na nás totiž vykoukne to sluníčko hodně. Čekáme polojasno a navíc teploty vyšplhají až na 29 stupňů Celsia.
2: Hit Radio FM Plus.
1: A pátek je tady a společně teď otevřeme dopoledne, takže Bára Škrybová zdraví. Školní jídelna, to bude naše téma za chvíli, tak buďte s náma.

9 hodin 12 minut a s vámi dopoledne Hit Radio FM+. Je pátek dopoledne, což je už úžasný. Užívejte si ho, jak nejvíc můžete. A já mám pro vás teď jedno z mých obvyklých témat, jo. Odposlechnu to v tramvaji. Dneska jsem při své cestě do práce slyšela dvě maminky, jak si říkají. No, ona ve školní jídelně nic nejí. Polívky, ty ani neochutná, ale za to, když jsou buchtičky se šodo, tak to si jde třikrát přidat. No a to je vlastně pořád stejný, že jo? Za nás to bylo taky tak. Polívka, jako vůbec, jen tak jeden z 20 možná si ji na ten tác dal. Buchtičky se šodo, jedem. Tam byly prostě fronty pořád na přidání dlouhý až ven. I když teda musím říct za sebe, že já jsem byla vděčnej strávník, mě tý jídelně chutnalo opravdu jako skoro všechno a neměla jsem problém fakt jako s ničím. Ale tohle není úplně běžný, si pojďme říct. Naopak, existuje spousta jídel, který nám školní jídelna zkazila. A myslím si, jako, že obecně je to například dušená mrkev. Že když se řekne někde dušená mrkev, tak si vybavíme tu mrkev právě ze školy, kde jako často nevypadala úplně vábně a už se nám do toho úplně nechce. Takže otázka na vás takhle v pátek dopoledne je naprosto jasná. Jaký jste měli vztah se školní jídelnou? Dokázala vám třeba nějaký jídlo zkazit úplně na pořád? Existuje jídlo, o kterém kvůli jídelně už nechcete nikdy slyšet, jako třeba koprovka, uho a tak dále. Dejte mi vědět na WhatsApp 720 870 237. Je pátek a to chce nějakou krásnou písničku, že jo? No tak tady máte Deep Blue Something, nemáte zač. Dejte si to do nahlas. Hezký pátek.

Timbaland a One Republic Apologize. Hit Radio FM Plus s vámi, pátek dopoledne 9.23 a naše dnešní téma, na které si povídáme, je školní jídelna. Co vás tam fakt nebavilo, jestli tam bylo nějaké jídlo, který kvůli jídelně už nemůžete ani vidět dneska v dospělosti. A píše mi Maruška, rajská polévka do smrti, ne, je tam několik E a je tam takový ten zelený smiley, který blinká. A píše Maruška, krásný víkend. Dobře, Maruško, děkujeme. Za mě jednoznačně dušená mrkev, je mi 41 a od základky jsem jí dobrovolně nepozřel. A jak si zmínila, Báro, úplně jsem zase ucítil tu naší jídelnu. Jo, ta vůně jídelny, jak se to linulo přes tu chodbu, ale ono to bylo hezký, já jsem se vždycky strašně těšila na jídlo. Jana, ahoj, já to trochu rozbiju, asi jsem divná, ale já jsem školní jídelnu milovala. Rajská, koprovka, buchtičky, risotto, všechno. A největší luxus byl, když byly v dolky. To jsme plánovali už od rána, kolik jich kdo sní. Jani, to je velká paráda. Mě teda jako chutnalo v týdelně opravdu všechno, ale naopak musím říct, že když byly k obědu třeba buchty, tak to jsem si říkala jako proč? Já chci něco normálního, já chci něco slaného, já chci něco teplého, ale oni mi dají prostě dvě buchty takový, no, jako s marmeládou uvnitř, tak říkám, to nebylo úplně vončo. Ale jako buchty jsou tam pořád, no. A pokud dělají většině žáků radost, tak proč ne? Díky moc za vaše vzkazy. Pokud to téma školní jídelna ještě v někom z vás rezonuje, tak si klidně ulevte u mě na WhatsAppu 720 870 237.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Milí Klatováci, máme pro vás první tři důvody, proč se těšit na nové obchodní centrum Intercora Park Plzeňská. Elektroniku a věci pro domácnost s úsměvem nakoupíte v Planeu. Váš život bude krásnější po návštěvě drogérie Rossmann a vy i vaše děti najdete zábavu a relaxaci v dětském světě s kavárnou.
3: Intercora Park Plzeňská. První na výjezdu z Klatov. Intercora. Dokonalost v každém projektu. Již brzy.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Konečně po týdnu doma. Zase jsem chrápal po parkovištích.
7: Hele, tamhle parkuje kamion ta holka od Elflinea.
6: No, to chceš. Stejně to za ní určitě plachtujou chlapy.
8: Tak k téhle práci chlapy fakt nepotřebuju. Peněz si vydělám dost a spím denně ve svý posteli.
7: Jo, to jsou ty Elflineáci, furt jasně happy.
8: Přestaňte fňukat a pojďte jezdit k nám. Do Elflineu. Mrkněte na elfline.cz nebo na náš Facebook.
9: Elfline Transport. Váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel.
10: Čauky, tady Lucka. Tak co říkáte? Super den a bude ještě lepší. Mrkni na radovanek.cz. Kroužky jsou tady a září bude opět zábavné. Radovánek připravil stovky kroužků, kde se pobavíš, vzděláš, získáš přátele a skvělé parťáky pro volný čas. Babi, i pro tebe, rodiče, klikněte na radovanek.cz.
11: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
12: No jistě.
11: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
12: No jistě.
11: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
12: No jistě.
11: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
13: Co to zas popájskuje za pikle?
14: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
15: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
16: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
17: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Učitelé, profesoři, tohle je nabídka právě pro vás. V Aspektě jsme připravili speciální akci na vozy Hyundai pro všechny pedagogy. Například oblíbený Hyundai i30 Goček nyní pořídíte již od 479 900 korun, včetně DPH. Začněte nový školní rok s vozem, na který se můžete spolehnout. Akce platí na celou modelovou řadu Hyundai. Bližší informace na aspekta.cz. Těšíme se na vás. Aspekta Plzeň na Rokycanské.
20: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
21: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

Rose, Bruno Mars a Paté, krásná písnička takhle na pátek dopoledne, protože to je písnička o paření a o tom, jak se pije taková hra. Je pátek dopoledne, koukejte si ho pořádně užívat, pátek je vlastně úplně nejlepší den v týdnu. A náš playlist je dneska opravdu jako vyšperkovaný, musím říct, tak buďte s náma. Tady ta páteční předvíkendová nálada, to jako opravdu lítá. A já vám teď jdu dát pár lákadel ze srdcovek, který má pro vás dneska Káťa Pechová po 12. hodině. Takhle, já vždycky říkám, že vám prozradím tak dvě a víc ne, abyste byli pak překvapení, abyste se těšili. Ale jako dneska jsem z těch srdcovek tak nadšená, že vám z toho prostě prozradím víc. Takže jsem Sojka Práskačka, tak tohle je ta první. Labuš by my lover, song, který k pátku prostě patří, že jo, pořádná devadesátková diskotéka, bez toho by to nešlo. Pak třeba toto. No tohle je prostě pohodovka na pátek, takový to jako krásný vítání víkendu a všechny starosti hoďme za hlavu a bude nám zase dobře. Takže taky k pátku úplně jasná muzika, no a pak třeba tohle jo. Ale Moby. A s čímkoliv Moby přišel nebo přijde, tak to je prostě klenot. A tady ty Extreme Ways, to je naprosto neuvěřitelný. Takže tohle všechno na vás čeká dneska po 12. v srdcovkách. Nezapomeňte ladit. A tohle na vás čeká nebo přichází teď? Tohle je taky paráda, to je Sonic, It Feels So Good. Tak jak říkám, pátek a náš playlist je našlapaný. Užívejte, díky, že jste s námi.

0: Måneskin jsou nejvíc sami. 9.43, Hit Radio FM Plus s vámi. Doufám, že si užíváte pátek, díky moc, že vám přitom děláme parťáka, toho si fakt vážíme, to je paráda. No a proto za vámi jdu s jednou velmi příjemnou informací. Vy, kdo máte rád sladký, tak se držte. Dneska je totiž den, kdy si máte dát desert navíc. Takže z práce, po cestě domů, šup do cukrárny a nakupte si tam ty větrníky a rakvičky a špičky a kremrole a medovník a třeba buchty od babičky, prostě úplně cokoliv. Vůbec se toho nebojte a navíc je pátek a ten pátek, ten snese všechno. Tak užívejte, já vám k tomu užívání pošlu Blink 182 anebo Enriqueho.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
3: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
2: Kolik?
3: 949. Málem jsem vzal dvoje.
2: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dub Sonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně pouze s kartou výhod MyKIK. KIK. Víc než si myslíte.
6: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
7: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
10: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
11: Milí přátelé, moc rád bych vás pozval na znojemské historické vinobraní, které se uskuteční od 11. do 13. září u nás ve Znojmě. Přijďte zažít jedinečnou atmosféru historických Mauthausů s výborným znojemským vínem, burčákem a dalšími specialitami. Letošní vinobraní bude navíc součástí oslav 800 let města Znojma, to je o důvod víc být u toho. Více na znojemskevinobraní.cz. Těším se na setkání s vámi, František Koudela, starosta města Znojma.
12: Hledáš změnu? Přijď ve středu 16. září na náboru Výden do Daikinu. Od 10 do půl 6. si prohlédneš moderní výrobu, zjistíš víc o pozicích operátora výroby, kontrolora kvality a páječe. Čeká tě bohaté občerstvení, české i japonské speciality. A navíc dostaneš vstupenku na ligový zápas Viktorky. Tak 16. září v plzeňském Daikinu.
13: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
14: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
15: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
16: Hit Radio FM Plus.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Ano, latinsko-americké rytmy si pátek dopoledne taky žádá, tak jsme si je dali na Hit Radio FM Plus chvilku před desátou. Nejlepší dopravní servis na západě Čech, havárku cyklisty máme hlášenou ve Staňkově v Domažlické ulici, na místě jsou složky IZS a v ulici náměstí Kašpara Šternberka v obci Radnice, okres Rokycany. Tak tady došlo k nehodě osobáku s autobusem, na místě je policie. Šťastnou cestu a vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Potřebuje váš domov nová plastová či hliníková okna a bezpečnostní dveře? Chtějte kvalitu a zkušenosti firmy PG Okno Třemošná. Chtějte jejich plastová okna Kemmerling a bezpečnostní HT dveře. PG Okno Třemošná. Dívejte se na svět přes naše okna.
6: Dobrá zpráva z Plzeňského kraje.
7: Plzeňský kraj spustil novou službu, online pohotovost. Lidé tak za lékařem nemusí vždy nutně do ordinace, ale mohou zcela zdarma využít aplikaci, která třeba z pohodlí domova propojí pacienta s lékařem přes videohovor, chat anebo telefonicky. Funguje non-stop každý den, včetně víkendů. Jak říká hejtman Plzeňského kraje Kamal Farhan, zdravotní péče je pro lidi zase o něco dostupnější a nová služba lidem ušetří čas i peníze.
8: Lidé tak mají lékaře k dispozici zdarma kdykoliv a kdekoliv. Stačí se zaregistrovat na stránce pohotovost.pk.cz a pak už je na vás, s čím se na lékaře obrátíte. Připravení jsou pro vás jak lékaři pro dospělé, tak i pediatři, takže online pohotovost je třeba ideální pro maminky, které jsou doma s dětmi na mateřské. A nebo i pro ty, kteří se například starají o seniory. Služba je tu pro všechny občany našeho kraje a tím, že nemusí vždy jezdit za doktorem do ordinace a čekat v ordinacích, jim online pohotovost ušetří čas i peníze.
7: S čím vším může online lékař pomoci?
8: Může jít třeba o teplotu, rýmu, kašel a další. Lékař si vás prohlídne třeba přes videočet a buď určí domácí léčbu, vypíše vám eventuálně e-recept, nebo vám doporučí, abyste navštívili například další odborné pracoviště. Určitě velkou výhodou je, že díky online pohotovosti máte lékaře obrazně řečeno v kapse a můžete s ním řešit třeba i obtíže na dovolené u moře, což se určitě také hodí.
6: Dobrou zprávu z Plzeňského kraje najdete i na webu plzeňský-kraj.cz.
9: Isolvest. Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká.
10: Isolvest. My v Isolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba? Isolvest.
9: S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
10: Isolvest.
6: Tak zavolejte ještě dnes.
9: Isol-vest.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM Plus.
13: Hezké dopoledne. Je 10 hodin, krátké zprávy má Jana Lipovská. Koaliční partneři předsedové motoristů a SPD Macinka a Okamura kritizují rozpočet. Ten navrhla ministryně financí Schillerová se schodkem 389 miliard. Oba teď vyjednávají o změnách. Politologové se ale domnívají, že jde o domluvené divadlo. Píšou to novinky.cz. Výkon vodní elektrárny Orlík po snížení odtoku z Orlické přehrady klesne. Přehrada kvůli suchu upouští pouze tolik vody, kolik do ní přiteče. Při největších odběrech energie v ranní a večerní špičce dodají do sítě výkon modernizované přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně a Dalešice. Stále více lidí přehodnocuje vztah k práci a před kariérním postupem upřednostňují rovnováhu mezi zaměstnáním a osobním životem. Tento trend se někdy označuje jako kariérní minimalismus. Nové trendy zesílily po globální pandemii COVID-19. Tenista Jakub Menčík postoupil po třetí v kariéře do třetího kola US Open. K vítězství nad Rakušanem Rodionovem ve čtyřech setech a vyrovnání newyorského Maxima mu pomohla i speciální chladící vesta. V boji o osmifinále narazí na Američana Tina.
0: Dneska se ohřejeme o něco víc než v předchozích dnech. Pátek nám totiž přinese teploty v maximech až na 29 stupních Celsia a k tomu bude krásně polojasno.
11: Hit Radio FM Plus.
0: Je pátek dopoledne, víkend už na nás vykukuje, k tomu nás čeká krásný počasí a my vám neseme další várku muziky. To je až podezřele skvělý.

Ježíš, to je tak hezký. Ed Sheeran, Set Fire, Hit Radio FM Plus s vámi, 12 minut po desátý. Víkend už se na nás těší a my se těšíme na víkend. Určitě si ho užijte, ale já teď jdu za vámi s tipem už na ten příští víkend. V pátek 11. a v sobotu 12. září proběhne už 9. ročník festivalu Vary září. A jestli jste někdy někdo byl, tak víte, že Karlovy Vary během těch dvou večerů vypadají úplně jinak a vypadají krásně, jako vypadají normálně krásně, ale takhle vypadají jinak. Festivalová trasa letos povede od Alžbětiných lázní až k Poštovnímu dvoru a čeká vás na ní 10 světelných zastávek, nejrůznější instalace, projekce, videomapping a další světelná podívaná, to je jasný. Celá tahle venkovní festivalová trasa je úplně zadarmo. A k tomu vás pak čeká parádní doprovodný program, jako třeba koncerty nebo jídlo, takže si pište 11. a 12. září, což je příští víkend Vary září. Zapište si to. No a letos je tam ještě jedna novinka, která teda zatím vůbec tady nikdy nebyla. A to je světelná dron show. Bude se konat uvnitř ve velkém sálu hotelu Thermal. A my, 5 z vás, pošleme na tuhle dron show úplně zadarmo. Na našem Facebooku totiž právě teď soutěžíme o rodinné balíčky po 4 vstupenkách. Hrajeme do neděle a v pondělí losujeme, tak přejeme hodně štěstí. A pouštím Cure, Ježíš mané, ale tohle je přece krása. A na ten pátek to patří. Friday, I'm in love. Taky to váma tak jako proudí. To je prostě boží, tady to máte.

0: Ella Henderson na Rudimental Alibi v čase 10.23 na Hit Radio FM+. Koukám do kalendáře, to mi hlásí 4. září, ještě skoro 4 měsíce do Vánoc, ale město Plzeň už teď hledá vánoční strom. Takže kdo byste měl doma na zahradě, spíš, nějaký 13 až 15 metrů vysoký strom s pěknou pravidelnou korunou, ke kterému je samozřejmě dobrý přístup, a máte v plánu ho třeba pokácet, tak se obraťte na město Plzeň, určitě budou rádi.
1: Tohle září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiofm+.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
2: tak Mironet!
4: Klikni dvakrát!
5: Chcete studovat vysokou školu, ale nemůžete se zúčastnit denního studia? Využijte možnost kombinovaného studia v oboru veřejná správa a regionální rozvoj, ukončeného titulem bakalář či inženýr. Výuka probíhá o víkendech v Klatovech, v konzultačním středisku České zemědělské univerzity. Více na www.uhlava.cz.
6: Konec léta se slevami až 70% na vystavené zboží v prodejně Nábytek Gleisner v Tirschenreuthu. V prodejní neděli 6. září od 11 hodin můžete využít skvělých akcí v rámci celého obchodu. Za každé pořízení nábytku nebo kuchyně navíc získáte poukaz v hodnotě až 500 eur na váš příští nákup. Takže pospěšte si do prodejny Nábytek Gleisner v Tirschenreuthu. Vyplatí se to.
7: Nábytek Gleisner. U nás jste doma.
8: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
9: Vážně? A co umí?
8: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
9: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
10: Jsem hrdina.
11: Co tady blbneš?
10: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
11: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
10: Vše na 211.cz.
11: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
10: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
12: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
13: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
14: Dobrá práce a skvělý tým.
15: Shape Corp v Nýřanech, je to realita.
14: Staňte se součástí naší Shape rodiny.
15: Hledáme nové kolegy na pozici operátorů ve výrobě a specialisty do údržby. A pozor, elektrikář a elektromechanik dostane bonus 100 000 korun jako náborový příspěvek.
14: Z Plzně máme vlastní dopravu. Napište nám na práce@hapecorp.com nebo zavolejte na 702 265 365.
15: Těšíme se na vás.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
19: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Jo, a jedem Linkin Park, The Emptiness Machine, 10.34 je pátek, úpatí víkendu a navíc sebou tohle úpatí víkendu nese i krásný počasí. Venku už to začíná vypadat líp než ráno, sluníčko už se dere přes ty mraky, to je super. A zbytek dne pak už bude polojasný. A bude i horko, 29 stupňů čekáme. A je to proto, že na Evropu dopadla zase velká vedra a tady v Čechách jsme to naštěstí chytili jen takhle v těch střízlivějších hodnotách. Každopádně, je to jenom chvilku. Od zítra totiž teploty zase trochu spadnou. V sobotu bude kolem 24 stupňů s tím, že v první půlce dne bude většinou pršet, ale odpoledne už by se mohlo objevit zase to polojasno a neděle, tak tady bude taky 24 stupňů a dokonce i jasno. Takže vyhlídky na víkend vůbec nejsou špatný, ba naopak. A v sobotu dopoledne většina z nás stejně uklízí, že jo? Takže jako je to jedno. A až si budeme chtít užívat, tak už zase bude hezky. Tak se na ten víkend těšte a hlavně si teda dopřejte pohodu, na kterou vás teď na Hit Radio FM Plus naladíme Robbie Williamsem. Tak hezký dopoledne všem.

0: Rihanna, Calvin Harris, We Found Love. A to je taky pěkný. Právě jsme si řekli, že víkend bude hezký, co do počasí, tak si zítra vyrazte k Boleveckým rybníkům. Kam vyrazit? Koná se tam totiž 13. ročník běhu plzeňské teplárenské. Závodit tam můžou nejmenší děti i dospělí, pro který jsou připravené trasy o nejrůznějších délkách, od 300 metrů počínaje až po 5 kiláků. Startovně zdarma a chybět nebude ani skákací hrát, malování na obličeje a další doprovodný program tam bude připraven. Podrobnosti a předběžnou registraci najdete na webu pro-sport.cz a nebo se můžete registrovat i na místě, a to před začátkem závodů.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradio.fm+.cz.
2: Tvůj Apple svět v Plzni přechází na vyšší level. Prodej na iWant v OC Olympia se mění na exkluzivní Apple Premium Partner. A ty u toho nesmíš chybět. Čeká tě úplně nový zážitek, bohatý program a speciální slevy až 20%. Kompletní nabídku odhalíme už tuto sobotu. Slavnostní otevření startuje 5. září v 10 hodin v plzeňské Olympii. I want, to chceš.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
9: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
10: Zase lítáš v oblacích.
11: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
11: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
10: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
11: Více o akci na
12: firmanazážitky.cz.
13: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
14: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
15: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
16: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kostíky kapsičku více druhů za 15,90 a tuňáka Franz Josef Kaiser přikoupit dvou kusů 44,95 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
17: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
18: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
19: Jsem hrdina.
8: Co tady blbneš?
19: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
8: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
19: Vše na 211.cz.
8: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
19: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Zlepši si náladu těmi největšími hity. 80, 90 i Millennium. Online streamy Hit Rádia. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Hit Rádio FM+.
5: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Shakira a Wyclef Jean, Hips Don't Lie na Hit Radio FM Plus 2 minuty před 11. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. V Rokycanech v ulici Boženy Němcové se aktuálně vyšetřuje nehoda osobáku a cyklisty. Na místě je policie a dodávka s osobákem bourali na silnici před Staňkovém. Na Domažlicku je to směr od Plzně. Tak šťastnou cestu a vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
1: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
2: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
3: Zdar AS. Spolehlivě na cestách. Hledáte stabilní a dlouhodobou práci? Přijmeme řidiče cisterny s oprávněním skupiny CE s praxí pro svoz mléka na Plzeňsku. Zodpovědná stálá práce, náborový příspěvek 30 tisíc, plat až 50 tisíc a velké množství benefitů. Kontaktujte nás na práce@zdar.cz nebo 734 39 39 39. Další informace na zdar.cz.
4: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
3: On air.
5: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
6: Dobré dopoledne, je 11 hodin, krátké zprávy má Jana Lipovská. Meziroční růst spotřebitelských cen v Česku v srpnu zrychlil na 1,9% z červencových 1,7%. Vyplývá to z předběžného odhadu inflace, který dnes zveřejnil Český statistický úřad. Nejvýrazněji v srpnu meziročně rostly ceny alkoholických nápojů a tabáku. Na trati z Plzně do Domažlic bude od 13. prosince 10 let vozit cestující dopravce Arriva vlaky, který nahradí České dráhy. Bude tam provozovat 12 zrekonstruovaných jednotek Stadler. V soupravě RegioShark, které na lince provozovaly České dráhy, se přesunou na jiné tratě v kraji. Dozorčí rada německé automobilky Volkswagen ve čtvrtek jednomyslně schválila rozsáhlý plán budoucnosti firmy do roku 2030. Cílem je transformace společnosti, zvýšení její efektivity a konkurenceschopnosti. Mimo jiné plánuje automobilka zrušit 50 000 míst po celém světě. Bývalý wimbledonský finalista Nick Kyrgios dostal za užití kokainu měsíční trest a musí podstoupit odvykací léčbu. Kyrgios měl pozitivní test na kokain 22. června, kdy vypadl na turnaji v Palmě de Mallorca. Distanc už si odpykal.
0: A pátek bude parádní, teploty v maximech na 29 stupních Celsia a k tomu polojasno.
3: Hit Radio FM Plus.
0: Tak už se nám to krátí, pátek ubíhá, víkend čeká. Bára Škrybová ještě jednu dopolední hodinku s vámi. Na úvod hodiny minely. Hit Radio.

Alex Warren Ordinary, moc díky, že jste v pátek dopoledne s Hitrádiem FM+. Víkend je opravdu už za dveřma, už se on tak jako drží a za chvilku spadne a my se ho budeme užívat. Pár tipů už jsme si tady dneska dávali, co podniknout, a přehodím ještě jeden, protože je opravdu krásný. Takže zítra, 5. září, v Mariánských Lázních se od 5 odpoledne hraje charitativní Happy Cup. To je vlastně to, že na jednom ledě se sejde opravdu jako zajímavá hokejová skvadra. Dorazit by měli třeba Petr Hamrlík, Josef Řezníček, Michal Mikeska, Josef Marha nebo Zdeněk. Toužimský chybět nebude ale ani hokejová legenda Jan Gusta Havel. Takže je to vlastně dobrý hokej, známá jména, příjemný večer a navíc to ještě celý má jeden moc hezký smysl. Má to charitativní přesah. Protože letošní Happy Cup pomáhá Barborce Kloboučníkové z Mariánských Lázní, pro kterou se vybírají peníze na nový invalidní vozík a mobilní zvedák. Takže pokud chcete spojit sobotní hokej a dobrou věc a parádní náladu, tak v 5 hodin opravdu buďte v Mariánských Lázních. Už 7. ročník Happy Cupu se tam koná.

0: 11.21, Hit Radio FM Plus s vámi, díky moc, že nás sladíte. Je pátek dopoledne, ano, pátek dopoledne. Úplně se mi chce takhle křičet. A proč? No, protože bude víkend, juchu, pojďme se radovat společně, díky moc, že jste přitom s námi. Tohle jsou mimochodem teda Coldplay, Viva La Vida, příznačný song, a teď se dáme za chvilku a přijde i Miley Cyrus, nebo vlastně říká se už jenom Miley. End of the World je její song, tak buďte s náma dál.
1: Kámo, včera jsem byl venčet našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
1: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Milí Klatováci, nové obchodní centrum Interkora Park Plzeňská má pro vás další splněná přání. Hezky česky, zdravě a bez plýtvání nakoupíte v Penny. Ty nejžhavější módní trendy pro celou rodinu najdete v Sincej. Čerstvé maso a uzeniny vám nabídne řeznictví Cloud. A že malé ceny umí dělat velké úsměvy, se přesvědčíte v actionu.
5: Interkora Park Plzeňská pod Křesťanským vrchem. Interkora. Dokonalost v každém projektu. Již brzy.
6: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha-Plzeň-Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz. Profi voda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
8: Potřebujete se ihned spojit s lékařem? Nechcete vysedávat v čekárně, než na vás přijde řada?
9: Další, prosím.
8: A chcete ušetřit cestu a čas? Pak je tu pro vás online pohotovost Plzeňského kraje. Z pohodlí domova se spojíte s naším atestovaným lékařem, a to nejpozději do 30 minut. Online pohotovost Plzeňského kraje je tu pro vás non-stop 7 dní v týdnu a službu můžete využít odkudkoliv. A to nejlepší pro obyvatele Plzeňského kraje je zcela zdarma. Teď už stačí jen zajít na pohotovostpk.cz a máte lékaře v kapse.
10: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
11: Rockstar Festival je zpět a s ním už 7. ročník. V sobotu 5.9. opět v krásném areálu letního kina v Hrádku u Rokycan. Vystoupí Olympic, Tomáš Klus, Bára Baziková, X-Cover a další. Start ve 12.30. Další informace se dozvíte na Facebooku Rockstar Festival.
12: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: moc, že ladíte Hit Radio FM+. Úplně přesný čas je teď 11.33. Dáme si víkend a pak si dáme pondělí a s tím něco úplně novýho a božího.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Ano, my od pondělí už jezdíme za váma domů s paklem peněz. Budeme mít minimálně 5000 korun v rukách, to vždycky. A je potřeba, abyste poslouchali vysílání Hit Radia FM+, konkrétně Snídaní šampionů, protože tam vždycky v čase 7.20 zazvoní zvonek. A vy až ho uslyšíte, tak se běžte podívat ke dveřím, jestli náhodou to není zvonek jakoby před těma vašema dveřma. Protože u někoho z vás budeme stát. A budeme stát právě u někoho z vás, kdo se zaregistrujete do soutěže, kdo pak to zvoní, u nás na webu www.hitradiofm+.cz. A to je vlastně celý. A je taky důležitá informace, že hrajeme do 25. září. To je vlastně poslední den, to je to velký finále. A protože finále si žádá prostě něco velkého, tak my toho 25. září budeme mít dokonce v kapse 50 000 korun. Takže se zaregistrujte do Kdo pak to zvoní a pak už jenom poslouchejte a hlídejte si dveře, jestli tam náhodou nejsme, protože vy to pak musíte stihnout do 30 vteřin. Mrkněte se na web, tam jsou všechny informace a hlavně teda znova opakuju, zaregistrujte se, protože prachy se hodí každému.

0: Pokáče solitér, jste taky solitér? Jestli jo, tak si myslím, že je naprosto ideální ladit Hit Radio FM+, protože budete mít jako společnost, ale zároveň vás nebude nikdo fyzicky obtěžovat, což si myslím, že je ideální. Tak buďte s náma. Čeká tady na vás totiž Ray Dalton. A nebo taky na vás čeká další chlapák. A to je Adam Lambert. Takže jo, tak tady buďte s námi, s Hit Rádiem FM+. Tohle, co jsem vám pouštěla, tak to se tady objeví do 12. Po 12. samozřejmě srdcovky. Užívejte si víkend a já jsem Bára Škrybová. Díky moc, že jsme spolu byli takhle dopoledne a těším se na vás už v pondělí zase od 9 do 12. Čau, čau.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianko nebo rosáto za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ahoj, tady je Tereza Petržilková z atletického klubu Škoda Plzeň. Atletika mi změnila život a proto chci pozvat i vás do naší party. Ve středu 9. září pořádáme nábor dětí od 5 do 18 let. Těšíme se na všechny, kteří milují pohyb. A kdo ví, třeba jednou budete reprezentovat Českou republiku stejně jako já. Přijďte ve středu 9. září na atletický stadion města Plzně ve Skvrňanech. Nábor probíhá od 3 do 7 a za každého počasí. Více na akškodaplzeň.cz.
3: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Anglohrádky. Chcete, aby se vaše dítě hýbalo a zároveň učilo anglicky? Přijďte na ukázkovou lekci zdarma 16. září v Plzni. Rezervace a více na anglohrádky.cz. Anglohrádky. To je pohyb, zábava a angličtina v jednom.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Pozor, mimochádná zpráva. Tesařík, žehe krov, potkani hlodají, šváby mlaskají a štěnice sají krev.
8: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
9: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
13: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
14: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
15: A my vám přejeme parádní páteční ráno, 6:02.
16: Musíš se rozkokrhat ještě.
17: Jsi byl nějakým rockovým koncertu včera, ne?
15: Tak, Davide, já bych to odstartoval vtipem, co jsi nám tady říkal asi před 15 minutama. Co ty na to?
17: Dobře, můžeme. Takže baví se také dva kluci v hospodě u piva, ten jeden říká tomu druhému: hele, mám teďka takový netradiční vztah, jo, ne, kecej, povídej. No já teďka chodím s dvojčatama. Ty bláho, jak je od sebe rozpoznáš. No tak Aneta, ta má takový mikádo, středně dlouhý, hodně se maluje, má krásný bílý zuby. No a Roman, ten má pindělka.
14: Nejsi snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pozor na Rokycánskou v Radnicích, kde se došetřuje nehoda na náměstí. A bourá se taky přímo v Rokycanech, tam je to na křižovatce ulic Žižkova a Boženy Němcové. Další dopravní info pište na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: KFC ti zase nabízí víc.
4: MacBooky Neo,
3: iPhony 17,
4: laserové projektory,
3: sluchátka Apple Beats
4: a stovky dalších cen.
3: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
4: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
3: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: doma stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Hey, this is Ava Max. All the hits.
3: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
4: On air.
2: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré poledne. Česko přijalo nová bezpečnostní opatření, souvisí to s incidenty v okolních státech, u kterých je podezření na sabotáže a působení cizí moci. Oznámil to ministr vnitra Lubomír Metnar, o jaká opatření jde, ale neupřesnil. Podle deníku Právo se zvýšila ochrana letišť a nádraží. V srpnu na české železnici zemřelo 23 lidí, je to nejvíc za jeden měsíc od začátku letošního roku. Za prvních 8 měsíců roku eviduje drážní inspekce celkem 114 usmrcených, loni jich bylo o 24 více. Disciplinární komise zahájila řízení s fotbalovou Spartou a Slávií, a to kvůli výstřelkům fanoušků a použití pyrotechniky během víkendového ligového derby. Zachování svých příznivců v duelu s Olomoucí se bude zodpovídat také ostravský Baník. A teď ještě něco z regionu.
6: Rodiče malých dětí v Tachově mají snazší návrat do práce. Město totiž otevřelo novou dětskou skupinu pro 24 dětí. Zázemí našla v moderním objektu za 30 milionů korun, který je v Pivovarské ulici. O službu byl mezi lidmi obrovský zájem, takže se všechna místa ve skupině zaplnila ještě před oficiálním otevřením.
4: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
6: Na páteční odpoledne nám předpověď pro západ Čech slibuje většinou polojasnou oblohu. Přechodně ještě bude i oblačno. Naměříme mezi 25 a 29 stupni.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Hezké poledne, 2:02, dobrou chuť k obědu. A ano, další srdcovky jsou tady. I dneska to bude opravdu nabité. Chesney Hawks, Otavan, MC Erika Barbara a taky Moby. No ale na start, prosím vás, tu máme song z roku 95. Jeden z největších a nejznámějších Eurodance hitů 90. let. Naprostá, fantastická pecka. Určitě ho znáte a určitě si ho budete zpívat. La Bouche a Be My Lover.

0: První dnešní srdcovka Labuša, Be My Lover, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: No a my pokračujeme směle dál. Dámy a pánové, teď nás totiž čeká fantastická srdcovka, která je nejenom skvělým songem, ale taky jí máme velmi dobře spojenou s filmy o Jasonu Bournovi. Agent Matt Damon asi znáte, nebo téměř určitě znáte. No a u titulků všech těchto filmů zní jeden z nejslavnějších songů Mobyho. Který je naprosto skvělý. Je to tak Moby a Extreme Ways, rok 2002, právě teď do vašich uší.

0: Oproti jejich klasickým, energickým, anglicky zpívaným klubovkám je tohle odklon.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: To byla naše další dnešní srdcovka. MC Erik a Barbara, keď přijde láska v éteru Hit Rádia. Song z roku 95. Krásná balada. Krásná, možná jich měli udělat víc těhle. Každopádně, my se teď od balad přesouváme k pořádnému disku. Dámy a pánové, společně jdeme do roku 1980, protože o rok dřív vyšel song ve francouzštině. Na o rok později ho předělali do jeho mnohem slavnější anglicky zpívané verze a takovým ústředním bodem tohle songu je to, že hláskujou slovo disco. Možná už tušíte. Tohle jsou Otavan. Song, který vás rozhodně nenechá v klidu. A disco jako další dnešní srdcovka, tak si to užijte.

0: britský zpěvák Chesney Hawkes. Posloucháte Hit Radio, to byla další dnešní srdcovka.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: Tenhle song, typický One Hit Wonder, mimochodem vznikl k filmu Buddy's Song, kde Chesney Hawkes hrála hlavní roli. Pravdou je, že už se mu nikdy nepodařilo vydat takhle úspěšný song. No a to je skoro všechno. Ano, ale ještě nás čeká jedna srdcovka a ta je opět na vás, ve vašich rukou. Stačí vzít telefon, napsat na 777-937-777 a pozor, protože je to srdcovka, víte jak, narozeninová. A tak je opět ten čas, kdy napište svůj rok narození. Jo. No a jeden z nich vyberu a dáme si topovku, která v té době hrála. Takže pojďte napsat 4 číslíčka, váš rok narození. Sama jsem zvědavá, kam se dneska společně vydáme. Do uší už za chvilku Linkin Park nebo Taylor Swift.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
3: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
4: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
3: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
7: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
8: Hledáš změnu? Přijď ve středu 16. září na náboru Výden do Daikinu. Od 10 do půl 6. si prohlédneš moderní výrobu, zjistíš víc o pozicích operátora výroby, kontrolora kvality a páječe. Čeká tě bohaté občerstvení, české i japonské speciality. A navíc dostaneš vstupenku na ligový zápas Viktorky. Tak 16. září v plzeňském Daikinu.
9: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Taylor Swift v éteru Hit Rádia. Přeju krásné odpoledne.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Je čas na vaši srdcovku narozeninovou. Takže jste psali váš rok narození a nakonec jsem vybrala zprávu od Pavla. Ten totiž píše: ahoj, 1981 a zrovna zítra mám narozeniny. Tak Pavle, všechno nejlepší. Myslím, že je rozhodně co slavit, protože v tvém roce to na songy bylo poměrně bohatý. Ať už šlo o Dianu Ross, Johna Lennona, Ricka Springfielda, Phila Collinse, nebo vznik naprosto legendární skladby, za kterou stojí naprostý ikony Queenie a David Bowie. Totiž dali dohromady Under Pressure. Takže všechno nej, a jdeme slavit. S tímhle songem to půjde samo.

0: Robin Schulz a Fastboy, posloucháte Hit Radio. Uzavíráme první týden školy. Neuvěřitelný, jak to uteklo. Ještě chvilku, před chvilkou prázdniny, no už jsme zpátky ve školních lavicích. Mimochodem, pokud náhodou se třeba vašemu dítku ve škole úplně nedaří a nejsou to takový ty miláčci třídy, nezoufejte. Naopak, mají totiž díky tomu mnohem větší šanci uplatnit se v showbiznesu. Protože statisticky každá velká světová hvězda měla ve škole problémy. Jo, Demi Lovato, tak s tou se ve třídě prakticky nikdo nebavil. Teď toho asi teda litujou, jo. Taylor Swift prý nikdy nikdo nepozval na žádnou party. No a teď by jí za to bývali i platili, že jo, aby přišla. Selena Gomez zažila šikanu na základní i střední. Lady Gaga poslouchala strašný komentáře kvůli svojí ošklivosti. Dokonce jejich spolužáci založili facebookovou stránku, že se nikdy nestane slavnou. No podívejte, jak jim to předvedla. Takže nenechat se tím vůbec vystrašit, jo. Prostě, když to nejde ve třídě, budete ve světě. Další hity do uší už za chvilku, čeká nás Lily Allen, Mark Ember nebo Ed Sheeran.
1: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
2: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
1: Neboť labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
2: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
4: Natočeno podle skutečné události.
5: Tyjo, Indra, dovčas rodinkou. A pozor, v nový káře, co?
6: Nazdar, sousede. Jo, co jsem u Elflineu, tak na to máme. Zase nám letos přidali prachy a to jsem furt denně doma. Ta moje by mě už stejně ven nepustila. Viď, Maru?
7: Nikdy! A nebo navždy!
6: No, tak vidíš.
4: Zkuste si jízdu s naším kolegou řidičem a najděte svou trasu k lepší práci. Elfline Transport.
7: Attention!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
7: Yeso!
4: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
7: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
8: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
9: Už žádný, mami, restartuj to.
10: Už se mi nesekne při penaltě.
9: Už nespane, když páříme s klukama.
8: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Co to zas Popajsku je za pikle?
12: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popajs s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popajs a kujme pikle společně.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
15: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
16: No jistě.
15: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
16: No jistě.
15: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
16: No jistě.
15: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdát.

0: Lily Allen a Not Fair posloucháte Hit Radio těsně před 13. hodinou. Za chvilku Lady Gaga nebo One Direction, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Došetřuje se nehoda v Rokycanech. Stala se v ulici Boženy Němcové poblíž křižovatky se Žižkovou ulicí, kde osobní auto srazilo cyklistu. Projíždějte s opatrností. A další info z dopravy pište k nám na WhatsApp a číslo 720 870 237.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Co takhle výplatu před prací? My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradio.fm+.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
4: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Aplikaci Rádia.cz Hit Radio.
5: Je 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Zástupci sněmovní opozice se dnes obrátili na ústavní soud, navrhli, aby zrušil část novely rozpočtových zákonů. Kritizují změny, které ve sněmovně prosadila vláda Andreje Babiše, a to navzdory vetu prezidenta Petra Pavla. Návrh poukazuje na proceduru přijetí zákona i jeho obsah. Více než 243 tisíc šoférů si musí do konce roku vyměnit řidičský průkaz, a to kvůli konci platnosti. O nový řidičák je možné žádat online, připomíná mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
6: O nový si lze jednoduše požádat na portálu dopravy. Elektronické podání žádosti o nový doklad i jeho vyzvednutí je rychlé a bezpečné. Nejvíce řidičáků bude k výměně u skupiny lidí ve věku 61 a více let.
5: Nejvíce výměn se má uskutečnit ve Středočeském kraji. Ve druhém kole tenisového US Open včera uspěli i Jakub Menšík, Marie Bousková a Nikola Bartuňková. Česko tak má ve třetím kole posledního Grand Slamu sezony ve dvouhře 6 zástupců. Už předtím postoupili Linda Nosková, Karolína Muchová a Jiří Lehečka. A teď ještě něco z regionu.
1: Další z objektů v Plzni jde k zemi. Demolici má před sebou centrální vývařovna v Korandově ulici, která ukončila výrobu před 20 lety. Od té doby chátrá. Na jejím místě investor postaví 400 nových bytů. Součástí monobloku budou také podzemní garáže, komerční prostory nebo park pro rezidenty.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Na západě Čech dneska budeme mít dál většinou polojasno, místy i oblačno. Na teploměrech naměříme mezi 25 a 29 stupni. Na horách okolo 24.
0: Krásné páteční odpoledne, 2:13 a ano, pokud jste si náhodou nebyli jistí, opravdu je pátek. A k tomu samozřejmě ten nejlepší soundtrack One Direction, Lady Gaga a teď taky Katy Perry.

for another. One Direction v éteru Hit Rádia a hezké odpoledne. Prosím vás, pátek, to je jasný, jo? Úplně slyšíte to volání, že trošku si vyhodit z kopínka, zválcovat svědomí, vědomí, morální zábrany. Každopádně, pokud to opravdu plánujete, tak jenom taková malá technická k tomu, protože Češi údajně stráví v kocovině celý jeden rok života, což je teda brutál. To je šílený. Rok života v kocovině. Au. Spočítali to teď mimochodem lékaři, takže asi na tom něco bude. A zatímco muži trpí údajně v průměru 7 hodin, tak my, křehké polovičky, celých 9, což je teda strašný. Tak jenom až půjdete, jo, a třeba tak kolem 11. 12. budete hezky rozveselený, tak si na mě vzpomeňte a dejte si trochu vody. Asi to nebude žádný zázrak, ale bude to lepší. Alan Walker právě teď.

0: Mikuláš Josef, éteru Hit Rádia, hezké odpoledne. Možný, že zrovna takhle při pátku možná přišla ta myšlenka, kolik peněz bychom potřebovali, abychom mohli šéfovi zamávat, odejít z práce navždy. Protože většina z nás si myslí, že potřebuje třeba miliardu, jo. Realita je ale mnohem nadějnější, dámy a pánové. Není to tak strašný. Pokud jako pár třeba utratíte 80 tisíc měsíčně, tak má vaše svoboda cenovku 21,5 milionu korun. Jako takhle. Není to miliarda, i tak je to číslo samozřejmě brutální, jo, jen tak takhle z kapsy říct, mám 21,5 mega šéfe, čau. Tak pokud zatím jste třeba stejně jako já spíš v mínusu, tak musíte šéfovi ještě projevit trošku úcty, ale hele, jednou se tam dostaneme. Do uší další hity čeká nás za chvíli Alex Hepburn nebo Alvaro Solera.
1: Tvůj Apple svět v Plzni přechází na vyšší level. Prodej na iWant v OC Olympia se mění na exkluzivní Apple Premium Partner. A ty u toho nesmíš chybět. Čeká tě úplně nový zážitek, bohatý program a speciální slevy až 20%. Kompletní nabídku odhalíme už tuto sobotu. Slavnostní otevření startuje 5. září v 10 hodin v plzeňské Olympii. iWant, to chceš.
2: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Ahoj, tady je Tereza Petržilková z atletického klubu Škoda Plzeň. Atletika mi změnila život a proto chci pozvat i vás do naší party. Ve středu 9. září pořádáme nábor dětí od 5 do 18 let. Těšíme se na všechny, kteří milují pohyb. A kdo ví, třeba jednou budete reprezentovat Českou republiku stejně jako já. Přijďte ve středu 9. září na atletický stadion města Plzně ve Skvrňanech. Nábor probíhá od 3 do 7 a za každého počasí. Více na akškodaplzeň.cz.
5: Zdar AS. Spolehlivě na cestách. Hledáte stabilní a dlouhodobou práci? Přijmeme řidiče cisterny s oprávněním skupiny CE s praxí pro svoz mléka na Plzeňsku. Zodpovědná stálá práce, náborový příspěvek 30 tisíc, plat až 50 tisíc a velké množství benefitů. Kontaktujte nás na práce@zdar.cz nebo 734 39 39 39. Další informace na zdar.cz.
6: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
8: Zase lítáš v oblacích.
9: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
8: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
10: Tak honem, ať vám neuletí!
9: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
8: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
9: Více o akci na
11: firmanazážitky.cz.
12: Milí školáci, vážení rodiče, vážení učitelé, stejně jako vy mám pocit, že prázdniny utekly až podezřele rychle, ale čekají vás teď určitě super zážitky, kamarádi a spoustu nového, protože škola nejsou jen plné aktovky, sešity a písemky. Přeji vám všem, ať je pro vás nový školní rok hlavně plný úsměvů, nezapomenutelných chvil se svými kamarády a ať vás to ve škole co nejvíce baví. Váš hejtman Kamal Farka.
13: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Aerosolar v éteru Hit Rádia. Hezké odpoledne. Naši tenisté aktuálně září na US Open, no ale pozor, zářit budou celé září, protože už 18. a 19. září se v Praze utká náš tým se Spojenými státy v rámci Davis Cupu. Jo, po 13 letech se vrací tenhle tenisový svátek i sem k nám do Česka. Takhle, když se to stalo naposled, vyhráli jsme. Jo, já si myslím, že není důvod, proč by se to nemělo zopakovat. Navíc se na kurtu představí naše absolutní špička. Jo, Jirka Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, tam prostě není o čem. Jo, kluci válčujou, koho můžou. A vy máte stále ještě možnost tohleto zažít naživo. Neskutečný zážitek, jo, přece jenom my ten tenis prostě umíme. Takže pokud byste si to chtěli vychutnat, máte možnost, mrkněte na autoarena.cz, lístky stále ještě jsou, tak držím pěstí, ať si ty svoje ulovíte a hlavně, ať si to užijete. No a teď si můžete užít Kelly Clarkson a Behind the Hazel Eyes.

0: Stumbling in a Cyril, posloucháte Hit Radio, je pátek a to znamená, že pondělí je na dosah. To může být nepříjemný, ale s námi ne.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Dámy a pánové, protože právě v pondělí poprvé vyrazíme za vámi. Ano, tady v éteru v 7.10 přesně zazvoní Míša s Jasmin u někoho z vás. A vy musíte do půl minuty otevřít dveře. A pokud za nimi spatříte naši hlídku, prachy jsou vaše. Je to tak. Takhle jednoduchý. Pokud máte registraci na hitradio.cz, jste automaticky ve hře. Takže doporučuji, jestli tam budete registrovat na 7.10, přemýšlejte, kde v tu dobu rozhodně budete. Ideálně každý den stejně. Nemusíte otevřít přímo vy někdo ty dveře, ale otevřít musí. Protože pokud ne, tak budeme vždycky navyšovat bank o další tisícovku. Jo, bude to jízda. Tak doufám, že jste ready. V pondělí vyjíždíme. A pokud nemáte registraci, tak běžte hned na hitradio.cz. Do uší za chvíli Meduza, Good Boys nebo Poetika. Hit Radio.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
4: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z Prodoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách Prodoma a na pro@doma.cz.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Dobrá práce a skvělý tým?
8: V Shape Corp v Nýřanech je to realita.
7: Staňte se součástí naší Shape rodiny.
8: Hledáme nové kolegy na pozice operátorů ve výrobě a specialisty do údržby. A pozor, elektrikář a elektromechanik dostane bonus 100 000 korun jako náborový příspěvek.
7: Z Plzně máme vlastní dopravu. Napište nám na práce@hapecorp.com nebo zavolejte na 702 265 365.
8: Těšíme se na vás.
9: Znojmo slaví 800 let a zve na znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Prago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na znojemské vinobraní.
10: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
11: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
12: Učitelé, profesoři, tohle je nabídka právě pro vás. V Aspektě jsme připravili speciální akci na vozy Hyundai pro všechny pedagogy. Například oblíbený Hyundai i30 Goček nyní pořídíte již od 479 900 korun, včetně DPH. Začněte nový školní rok s vozem, na který se můžete spolehnout. Akce platí na celou modelovou řadu Hyundai. Bližší informace na aspekta.cz. Těšíme se na vás. Aspekta Plzeň na Rokycanské.
13: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

kolikrát budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíhat. Je skoro půlnoce, já bych tě chtěl moc,

0: Ray of Light, Nico Santos, Peter v Hitrádia, těsně před 14. hodinou. Za chvilku Evanescence nebo Dermot Kennedy, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Velký pozor si teď dávejte na trase mezi Horšovským Týnem a Plzní. Přímo na hlavním tahu u Staňkova se srazilo osobní auto s dodávkou. Projíždí se jen kyvadlově. Další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
7: Anglohrádky. Chcete, aby se vaše dítě hýbalo a zároveň učilo anglicky? Přijďte na ukázkovou lekci zdarma 16. září v Plzni. Rezervace a více na anglohrádky.cz. Anglohrádky. To je pohyb, zábava a angličtina v jednom.
8: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
9: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
11: Bylo 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Letošní léto kvůli suchu a vysokým teplotám houbám nesvědčilo. Po vydatných deštích z posledních dnů se ale situace obrací. Dokládá to i mapa Českého hydrometeorologického ústavu. Více už říká jeho mluvčí Lenka Hajková.
12: Mapička se nám konečně začíná mírně zelenat, což znamená, že se významně vylepšují vláhové podmínky pro růst houb. Ta mapa je nastavená nejenom na srážka, ale nastavená i na teplotu vzduchu. Teploty kolem 20, 25 stupňů jsou v podstatě pro ty houby ideální.
11: Největší šanci mají teď houbaři ve vyšších polohách. V chladnějších horách se totiž voda z půdy odpařuje pomaleji. Schodek rozpočtu v příštím roce nebude navrhovaných 389 miliard korun, řekl to předseda motoristů Petr Macinka. Strana včera navrhovala hnutí ANO úspory ve výši zhruba 20 miliard. Ministryně financí Alena Schillerová ale poté uvedla, že vidí prostor pro škrty spíš jen v řádu nižších jednotek miliard korun. Hokejisté Pardubic a Plzně mají za sebou úspěšný vstup do Ligy mistrů. Pardubice včera na východě Čech deklasovali polský tým Tychy 6-0, Plzeň na domácím ledě zdolala švédské Regle 4-0. Naopak se nedařilo Liberci, který hrál jako jediný venku a na ledě finského Tapara Tampere prohrál 3-6. A teď ještě něco z regionu.
1: Obyvatelé Bezvěrova na severním Plzeňsku se spojili a společně pomohli vyklidit domy, které koncem letních prázdnin poničil rozsáhlý požár. Několik lidí přišlo během jediné noci nejen o střechu nad hlavou, ale také o své osobní věci. Do konce týdne by měl vzniknout transparentní účet, na který bude možné přispět.
9: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Podle předpovědi by u nás mělo být dál většinou polojasno a teploty dnes budou asi nejvyšší z celého týdne. V maximech se na západě Čech dostanou na 29 stupňů.
0: Přeju krásné odpoledne, 3 minuty po 14. hodině. Pátek, s vámi Kateřina Pechová, samozřejmě ty nejvíc nejlepší hity. Ne nejlepší, ale nejvíc nejlepší. A právě teď Evanescence a Bring Me to Life.

Evanescence za námi v éteru Hit Rádia, před námi pravda nebo bullshit. Dámy a pánové, tohle mě hodně zajímá. Trošku to rozvedeme, jo. Protože údajně 44% z nás zaručeně na silnicích rozzuří, když někdo nepoužívá blinkr. A že jich je. Nebudem ukazovat prstem, samozřejmě, jo. Přece jenom ta páčka je až u vaší ruky, že jo. Navíc má asi tak 10 gramů, takže ono je to náročné, jo, použít ten blinkr. Mě zajímá zásadní věc. Taky vás to rozčílí? A případně, co byste daným řidičům vzkázali? Ve vší slušnosti samozřejmě. 777-937-777. Rozčílí vás lidi, co nepoužívají blinkr, nebo je vám to úplně fuk? Další hity k tomu.

0: Dermot Kennedy v éteru Hit Rádia a teda tohle vás pěkně rozohnilo. Naprosto právem bych chtěla říct, řešíme pravda nebo bullshit, protože údajně 44% z nás zaručeně na silnicích rozzuří, když někdo nepoužívá blinker. Vypadá to, že je nás dokonce víc. Alex píše, myslím, že to je víc než 44%. Existují základní věci. A silnice nebo dálnice nejsou hra v sáhy. Blinker je základ. Kdo to nepoužívá, ten je... Dál jenom píp, píp, píp, píp, píp, píp, píp. Tak dobře, vypípáno, děkujeme. A Renata píše, denně jezdím do práce přes celou Prahu, to je tam i zpět cca 100 kilometrů. A těm, co nepoužívají blinker, bych na volant namontovala plácačku a za každé neukázání změny směru jízdy bych tu línou ručičku plácla. Myslím, že je to dost nebezpečné. Naprosto souhlasím, máme tady taky hlasovku od Ládi.
1: Zdravíčko všem a krásný pátek a krásný víkend. No, mě to teda rozčílí, protože já pracuji jako řidič, rozvážím zboží a nejvíc mě to naštve, když prostě ty lidi nejsou schopní ani na tom kruháči dát blinker kam odbočej. Já si myslím, že ještě nikomu se nestalo, aby díky tomu, že bude mačkat blinker, bude mít z toho kýlu. Takže chci poprosit všechny tyhle ty řidiče, kteří to nedělají, aby to začali dělat, protože je to o tom, o ohledu plnosti ostatním řidičům. Mějte se hezky, ahoj.
0: Amen, Láďo, naprostá pravda. Pište dál, co vy a tyhle ty nemačkači blinkerů, jak to s nima máte vy? 777-937-777 a k tomu další skvělý hity. Právě teď Imagine Dragons.

0: Kateřina Marie Tichá s námi na Hit Radio. Pravda nebo bullshit, rozčílí nás doopravdy tolik, když lidi na silnicích nepoužívají blinkr? Odpověď je ano, na tom jsme se tady dneska docela shodli. Adéla píše, drahá auta nemají blinkry v povinné výbavě, proto je řidiči nepoužívají. No nic, to bylo škodolibý. Lída píše, nekompromisně, 1000 korun pokuta. Vzkázala bych těmto nezodpovědným řidičům, že jde o to nejcennější. Lidské životy a někdy můžou být ohroženi taky jejich děti, těmito řidiči. Takže ano, dámy a pánové, shrnula bych to ještě hlasovkou od Zdeňky, to si za rámeček nedáte.
1: Ahoj, ahoj, hele, takže když někdo nebliká přede mnou a třeba zastaví na krajnici, tak to kvetu úplně, protože musíš zabrzdit, kolikrát si to ani nevšimneš, že stojí, takže jako jo, mohli by blikat, no, kamarádi, všichni by mohli blikat a že jich je, co nebliká, nebo když odbočujou, no, pána boha. To mi dává. Čau, Zdenka.
0: Slyšíte to, jo? Takže opatrně, nebo si na vás Zdenka někde počká. Blikejte, fakt, taková blbost, to zvládneme. Pokud někam dneska vyrážíte, tak držím pěsti, ať všichni blikají, jo? Další hity k tomu za chvilku už Miles Smith nebo Tom Walker, tak buďte s námi.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK. Víc než si myslíte.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha-Plzeň-Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
6: Konec léta se slevami až 70% na vystavené zboží v prodejně Nábytek Gleisner v Tiršenreutu. V prodejni neděli 6. září od 11 hodin můžete využít skvělých akcí v rámci celého obchodu. Za každé pořízení nábytku nebo kuchyně navíc získáte poukaz v hodnotě až 500 eur na váš příští nákup. Takže pospěšte si do prodejny Nábytek Gleisner v Tiršenreutu. Vyplatí se to.
7: Nábytek Gleisner. U nás jste doma.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
11: Čauky, tady Lucka. Tak co říkáte? Super den a bude ještě lepší. Mrkni na radovánek.cz. Kroužky jsou tady a září bude opět zábavné. Radovánek připravil stovky kroužků, kde se pobavíš, vzděláš, získáš přátele a skvělé parťáky pro volný čas. Babi, i pro tebe, rodiče, klikněte na radovánek.cz.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: A my vám přejeme parádní páteční ráno, 6:02.
3: Musíš se rozkokrhat ještě.
4: Jsi byl nějakým rokovým koncertu včera, ne?
2: Tak, Davide, já bych to odstartoval vtipem, co jsi nám tady říkal asi před 15 minutama. Co ty na to?
4: Dobře, můžeme. Takže baví se také dva kluci v hospodě u piva, ten jeden říká tomu druhému: hele, mám teďka takový netradiční vztah, jo, ne, kecej, povídej. No já teďka chodím s dvojčatama. Ty bláho, jak je od sebe rozpoznáš. No tak Aneta, ta má takový mikádo, středně dlouhý, hodně se maluje, má krásný bílý zuby. No a Roman, ten má pindělka.
1: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Tom Walker dohrává v éteru Hit Rádia. Přeju krásné odpoledne. Konečně je pátek, doufám, že vás čeká volný víkend, alespoň většinu z vás, že si prostě odpočinete, jo, dáte trošku nohy nahoru, možná si i dneska třeba trošku vyhodíte z toho kopítka, jo, my k tomu samozřejmě budeme mít ten perfektní playlist. V 6 hodin klasicky startuje Hit Radio Classic a to znamená, že opět se bude cestovat časem a prostorem, ano, společně s tím nejlepším, z 80. a 90. a taky milénia. No a i dneska jsou tam doslova poklady. Phil Collins, ten prostě nemůže chybět. Připojí se k nám taky Cat & Move. Legendární song Give It Up. A abyste se na to dostatečně navnadili, tak právě teď song z roku 2002. DJ Semi a Janu.

0: These beautiful things that I've got.
1: Benson Boone a Beautiful Things. Posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. Za chvilku, 3 hodiny, já se s vámi tak loučím. Užijte si krásný zbytek toho pátku. Nepřežijte to, jo, víme, jak to dopadne s těma kocovinama. No a za chvilku už vaše oblíbená odpolední show.
2: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na západě Čech.
3: Parádní odpoledne a hezký pátek. Blíží se 15. hodina a to znamená jediný, dneska nebude divoký západ.
4: Je to zvláštní, ale my jsme si vzali dovolenou úplně náhodou oba dva v ten samý den, ještě takhle před začátkem víkendu.
3: To je ale nehorázná drzost.
4: My se tím ale nechlubíme.
3: My vám to jenom oznamujeme, tak v pondělí.
2: Hit Radio FM Plus. Tohle září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiofmplus.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
5: Chcete studovat vysokou školu, ale nemůžete se zúčastnit denního studia? Využijte možnost kombinovaného studia v oboru veřejná správa a regionální rozvoj, ukončeného titulem bakalář či inženýr. Výuka probíhá o víkendech v Klatovech v konzultačním středisku České zemědělské univerzity. Více na www.uhlava.cz.
6: Rockstar Festival je zpět a s ním už 7. ročník. V sobotu 5.9. opět v krásném areálu letního kina v Hrádku u Rokycan. Vystoupí Olympic, Tomáš Klus, Bára Baziková, X-Cover a další. Start ve 12.30. Další informace se dozvíte na Facebooku Rockstar Festivalu.
7: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
10: Slyším, Datart nákupy?
9: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
11: Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
10: To je mazec.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, šváby mláskají a štěnice sají krev.
13: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: 15. hodina na spadnutí a před námi je ten nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pozor si dávejte v Chlumčanech na jižním Plzeňsku, a to na hlavní silnici směr Kaulinka. Naproti kulturáku je nehoda nákladňáku s osobákem, no a na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Další komplikaci hlásí D6 z Chebu na Karlovy Vary, 141. a půltej kilometr, kde je odstavený porouchaný vozidlo. Pokud na cestách potkáte ještě nějaký trouble, pište informace na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Milí Klatováci, nové obchodní centrum Interkora Park Plzeňská má pro vás další splněná přání. Hezky česky, zdravě a bez plýtvání nakoupíte v Penny. Ty nejžhavější módní trendy pro celou rodinu najdete v Sincej. Čerstvé maso a uzeniny vám nabídne řeznictví Cloud. A že malé ceny umí dělat velké úsměvy, se přesvědčíte v actionu.
7: Interkora Park Plzeňská. První na výjezdu z Klatov. Interkora. Dokonalost v každém projektu. Již brzy.
8: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
3: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM Plus.
9: Máme 15 hodin, jsou tu krátké zprávy pro západní Čechy a s nimi Bára Purkartová. Pěkné odpoledne. Parkování v Plzni bude zase o něco snazší. Město dnes dopoledne otevřelo nový parkovací dům, který je v areálu bývalých kasáren na Světovaru. Místo tam najde přes 430 osobních vozidel a také několik elektromobilů. Dům bude sloužit hlavně rezidentům z okolních bytových domů nebo uživatelům z objektů Tech Tower. Karlovarský kraj si připomíná úspěchy svých mladých sportovců. Atmosféru letošní olympiády dětí a mládeže přibližuje výstava fotografií, kterou si můžeme prohlédnout ve foaje budovy A krajského úřadu. K vidění tam bude až do 17. září. Na našich silnicích přibývá agresivních řidičů, kteří často záměrně ohrožují ostatní. Ministerstvo dopravy proto spolu s rezortem spravedlnosti připravuje změnu legislativy. Za agresivní jízdu, při které by šofér ohrozil ostatní a způsobil jim újmu, by mohl skončit až na 3 roky ve vězení. No a jdeme taky na fotbal. 7. kolo má o nadcházejícím víkendu na programu naše nejvyšší soutěž. Plzeň tentokrát čeká venkovní utkání a nováček soutěže. Viktorka se představí na hřišti Artisu Brno. Úvodní hvězda zazní přesně v 18 hodin. Zítra se nám na západě Čech oproti dnešku o něco ochladí. Na teploměrech naměříme mezi 21 a 25 stupni, na horách bude okolo 20. Zpočátku bude hlavně oblačno nebo zataženo, objevit se mají i přehánky. Odpoledne se ale přece jen dočkáme sluníčka. No a sluníčko je tady se mnou i teď, ke slovu se totiž dostává i Bára Plincelner.
1: Hit Radio FM Plus.
0: Ježíš, to bylo tak hezký, ta naše Barušinka mě ale hezky uvedla. Tak welcome u odpolední show. Dneska místo divočáku bude tedy divá Bára. A protože je pátek, tak nám ta nálada krásně stoupá. Kor teď úderem 15. hodiny, kdy většina z vás zavírá dveře od práce, který do pondělí rozhodně nechcete vidět. Tak začínající víkend jdeme hezky odstartovat.

0: Luis Fonsi a Demi Lovato nám zpříjemnili ten páteční den, hlavně to páteční odpoledne teď v 15 hodin a 9 minutek. No a já bych určitě zmínila to, že dneska mě slyšíte tak trošku náhodou, protože kluci z Divokého západu si vzali dovolenou, což nebejvá zrovna zvykem. A asi, aby si protáhli víkend a málo kdo ví, že právě David Brabec je takový milovník kulinářství. On zbožňuje hlavně grilování. A tak nás na jedno takový včera pozval. No, pozval teda. My jsme byli u Kuby Rady doma, jo, takže to pozvání je takový zavádějící. Ale víte, co nám všem ugriloval? Chobotnici. A já, i když jsem taková vášnivá cestovatelka, nikdy jsem se neodvážila po alergii na humra chobotnici ochutnat. Až včera. Fakt včera jsem se hecla jako jo. David to vymazlil, měli jsme to vynikající, ale prostě ta moje hlava nějak úplně nedávala ty chapadla, nebo co? Jako nešlo to do mě, no. Tak bych se vás ráda zeptala, co vy jste snědli nejvíc bizarního, pro vás samotný samozřejmě, pro nikoho to bejt nemusí, pro vás jo. A jestli třeba tarantuly na nějakém festivalu, nebo žabí stehínka, nebo cokoliv dalšího. A já budu nesmírně ráda, když mi to napíšete na 720 870 237. Já sama za sebe musím říct, že Katka Skutková vedle mě včera mě ještě natáčela a říká, tak co baru chutná. A já bych toho Davida jako fakt jako neurazila, protože to měl fakt dobrý, to bylo jako o mně. Tak já takový to, jakože jo, strašně dobrý, ale přitom jsem se cítila asi nějak takhle.
1: Ježiš, konečte, ono se to ještě hejbe.
2: Fuj, ta hejbe, to je nějaká potvra zmrže vytažená. Fuj,
1: to to než hejna jsou, má to klepetá.
3: Ježiš, co to je?
4: A to mrklo, mrklo to. A ty brambory se taky hejbaj, hele.
5: Jo. Hejba se, hejba.

0: Tak to byl Krištof, Dominike Aladia a Půlnoční hřích na Hitrádiu FM+. Máme 15 hodin, 18 minutek k tomu a já jsem se vás ptala, co nejbizarnějšího jste kdy ochutnali. A musím říct, že některé vaše odpovědi mi teda vůbec nepomohly překonat tu včerejší chobotnici, o který jsem mluvila před malou chvilkou. Tu připravovala majstr David Brabec. A Pavel z Plzně, tak ten píše, ochutnal šneky, žabí stehínka, ústřice a dokonce i hada. A napsal, že had byl něco mezi kuřetem a gumou. Tak Pavle, takhle nějak jsem to cítila já včera. Děkuju za to přirovnání. A už rozhodně vím, co si dneska k večeři nedám. Nic z toho. To ani v ledničce normálně nemám. Jana Sklatov, tak ta zase ochutnala v Tajsku smažený kobylky a prý byla překvapivě dobrý křupavý, něco jako chipsy. Martin z Rokycan, tak ten mě dostal úplně. Ten ochutnal cvrčky a píše, že mu zachutnali tak, že si je normálně kupuje domů k televizi místo chipsů. Proteiny jsou proteiny, Martine. A pak píše taky Tomáš Stachova a ten měl v Norsku velrybí maso. A to musím přiznat, že jsem ochutnala taky a zrovna letos v létě. V Norsku je to povolený, no a já musím říct, ochutnala jsem teda jenom na vidličku, trošku mě to připomnělo tuňáka. Takže po včerejší chobotnici, ať to hezky zavřu, jsem zjistila, že moje hranice bizarního jídla jsou asi někde úplně jinde, než jsem si myslela. No, že jsem slabý článek.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět

0: webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Zdar AS. Spolehlivě na cestách. Hledáte stabilní a dlouhodobou práci? Přijmeme řidiče cisterny s oprávněním skupiny CE z praxí pro svoz mléka na Plzeňsku. Zodpovědná stálá práce, náborový příspěvek 30 tisíc, plat až 50 tisíc a velké množství benefitů. Kontaktujte nás na práce@zdar.cz nebo 734 39 39 39. Další informace na zdar.cz.
6: Učitelé, profesoři, tohle je nabídka právě pro vás. V Aspektě jsme připravili speciální akci na vozy Hyundai pro všechny pedagogy. Například oblíbený Hyundai i30 Goček nyní pořídíte již od 479 900 korun, včetně DPH. Začněte nový školní rok s vozem, na který se můžete spolehnout. Akce platí na celou modelovou řadu Hyundai. Bližší informace na aspekta.cz. Těšíme se na vás. Aspekta Plzeň na Rokycanské.
7: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
5: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Happy ending, je to tak. Mika to zpívá moc dobře a happy jsme určitě úplně všichni takhle minutku před půl čtvrtou odpoledne, protože je pátek a víkend je před náma. No a ještě chvilku zůstaneme u toho jídla. No, my rádi jíme, nebo ne? Jo, jo, jenom teď trošku sladší a řekla bych i tak o něco klasičtější oproti té chobotnici a klokanovi a tak dále, a tak dále. Díky za to, že jste psali, mimochodem ještě Hanča, ta mi psala před chvilkou právě, že dělala klokana a to bylo vtipný, protože psala, že s bramborovým knedlíkem a zeleninou. Tak jsem si tak říkala, no ty bláho, to je fakt jako vtipný. Jak vepřo knedlo zelo, anebo prostě králík na zelenině, to k tomu hodím klokana, že jo, proč ne? Takže díky za to. Ale já jsem se chtěla dostat k tomu, že teď jdeme právě na tu sladkou tečku. Máme totiž dneska den s názvem Dej si desert navíc. Jo, fakt to existuje, slyšíte dobře a připadá právě na 4. září. Co to pro vás znamená, prosím vás? Že dneska můžete kamuflážnicky porušit naprosto všechno. Kalorický tabulky, přerušovaný půst. Prostě tenhle svátek vám dovoluje mít zelenou. A pokud přemýšlíte, co si dát, tak se můžete inspirovat klasikou. Nejvíc top 5 v Evropě je tiramisu, cheesecake, crème brûlée, sacher dort anebo panna cotta. Tak to jsou ty deserty, které jdou napříč Evropou. Ale my Češi máme samozřejmě ten náš vlastní top cukrářský poklady jménem věneček, větrník, špička, crème brûlée anebo poctivý štrůdl. Takže mi řekněte, že se vám při tomhle výčtu nechce něco sladkého ukousnout. Mně teda rozhodně jo. Dneska hřešte, je to třeba. Za prvý je pátek, za druhý máme den s názvem Dej si desert navíc, za třetí a za ten týden, co naši milí žáci základních škol jsou ve škole, si to každý rodič zaslouží. Amen.

0: Tak tohle byl Sean Baker a jeho VIP. A když už jsme u těch VIPček, tak jedna důležitá věc. VIP nemusí být jenom Sean Baker. Ne, ne, ne, VIPčka může být klidně i vy. Jo, přímo vy, ano. Teda minimálně v našem rádiovém světě. Máme totiž klub posluchačů Hit Rádia, no a členství vám může otevřít dveře k pěkný hromadě výhod. Soutěž je určený jenom pro vás. Speciální nabídky, rychlejší informace o soutěžích a akcích. Prostě věci, ke kterým se dostanete jako první. No a nejlepší na tom je, že VIP status u nás není na kreditku, ale na registraci. Takže jestli chcete být tak trošku naše VIPky, a tak mrkněte na hitradio.fm+.cz, tam najdete klub posluchačů, je to tam na první dobrou, já si to teď znova prošla a vyplňte pár údajů, no a máte hotovo, nic víc, nic míň. Takže Sean má VIP, vy můžete mít klub posluchačů a my budeme mít radost, že vás co? No, že vás máme sakramensky.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
5: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
4: Kolik?
5: 949, málem jsem vzal dvoje.
4: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dub Sonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Co to zas Popeyes kuje za pikle? Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
7: Hledáš změnu? Přijď ve středu 16. září na náboru Výden do Daikinu. Od 10 do půl 6. si prohlédneš moderní výrobu, zjistíš víc o pozicích operátora výroby, kontrolora kvality a páječe. Čeká tě bohaté občerstvení, české i japonské speciality. A navíc dostaneš vstupenku na ligový zápas Viktorky. Tak 16. září v plzeňském Daikinu.
8: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
9: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
8: Jedu ale jen na čerpačku.
9: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
10: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
11: Chceš víc než jen poslouchat? Staň se členem klubu posluchačů Hit Rádia. Exkluzivní obsah, soutěže a zákulisí vysílání. Registruj se teď na našem webu. Hit Rádio FM+.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Hit Rádiem FM Plus, minutku před 16. hodinou. A že se nám Plzeň zítra přesune do Prahy, i o tom budou zprávy v celou, už za malou chviličku. Ne, nezbláznila jsem se, za chvilku si poslechnete sami. Teď už je tady ale nejlepší dopravní servis na západě Čech a mám skvělý zprávy. Z práce domů se vám pojede jako po másle. Žádný nehody aktuálně nejsou. Jenom možná trošku trpělivosti, přece jenom je pátek odpoledne, to je dopravní špička z celého týdne. No a pokud by bylo přece jenom něco čerstvého, buďte parťáky a informace nám napište na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
8: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
9: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
10: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
0: 16 hodin, jsou tu další krátké zprávy pro západní Čechy a s nimi Bára Purkartová. V Malou Plzeň se o nadcházejícím víkendu promění Valštejnská zahrada Senátu v Praze. Zítra se tam totiž bude konat tradiční akce Den Plzně, která nabídne bohatý celodenní program. Chybět nebude divadlo, živá hudba, ukázky řemesel a také to nejlepší z plzeňské gastronomie. Vstup na akci bude zdarma. Teď informace z Tachova. Pokud jste si o víkendu chtěli jít zaplavat, tak pozor. O nadcházejícím víkendu totiž začne pravidelná odstávka plaveckého bazénu. Chystá se kompletní vypuštění vody, generální úklid a také oprava některých technologií. Práce potrvají asi týden, aby se bazén mohl od pondělí 14. září opět otevřít. Ani s koncem prázdnin neupadá chuť Čechů cestovat. Letošní letní sezóna byla podle cestovních kanceláří úspěšná i přesto, že i u nás panovaly tropické teploty. Potvrzuje to za Asociaci českých cestovních kanceláří a agentur Jan Bezděk.
13: Já si myslím, že pro Čechy je hodně důležité to moře, tím, že ho tady nemáme. Prostě ten týden nebo 10 dní u moře je takové synonymum letní dovolené. Možná vlastně ty teploty už se příliš neliší mezi těmi tady a mezi těmi v Řecku a v tom Řecku přece jenom toho moře se to tráví líp než tady v České republice. Takže ten zájem, že by nějak jako klesal, to nepozorujeme.
0: Lidé měli největší zájem o řecké ostrovy, Turecko nebo Egypt. Zápasem proti Itálii dnes zahájí české basketbalistky světový šampionát v sousedním Německu. Na turnaj se Češky probojovaly po dlouhých 12 letech, Italky pak dokonce po 32. Utkání v Berlíně dnes začne večer ve 20:45. Na západě Čech zítra budeme mít zpočátku hlavně oblačno nebo zataženo a častější u nás bude déšť nebo přehánky. Později odpoledne by mělo být polojasno nebo skoro jasno s teplotami mezi 21 a 25 stupni Celsia. Slovo už si teď opět bere Bára Plincelner.
11: Hit Radio FM Plus.
0: To se teď po té 16. hodině kouká na ten víkend hezky, co? Tak ho ještě pořádně vyhajpujem právě teď.

Distrop na Hitrádiu FM+. Máme 16 hodin, 10 minutek a pojďme si zatleskat všichni, co máme děti. Dali jsme to. První školní týden je za námi. Hurá! A jestli máte doma školáka, tak možná stejně jako já právě bilancujete, co všechno jsme za těch pár dní stihli a jak jsme jako rodičové dobří. Děti už ví, kam si sednout, my rodiče už zase víme, kde se přihlašují v obědy, taky pomůcky jsme nakoupili, přezůvky snad. No, ty jsme mi koupili, ale jestli dorazili do školy ve správné tašce, čert ví. A teď už jenom zjistit, na co jsme ještě zapomněli. Ono se totiž určitě něco najde. A většinou ve chvíli, kdy už to dítě ráno stojí ve dveřích a říká, mami, dneska máme tělocvik, anebo mami, dneska máme mít tu výtvarku a měli jsme tam mít tu modelínu. Ježišmarja. A mimochodem, pamatujete si teď, když jsem si vzpomněla, nebo když říkám ten tělocvik, tak jsem si vzpomněla na to, když já jsem chodila na první stupeň, jak jsme museli mít ty jarmilky, do toho bílý ponožky a ten slavný cvičební úbor. Kluci červený trenýrky, holky modrý trenýrky, nebo co to bylo vlastně v uvozovkách, protože to bylo tak krátký, strašný. A do toho bílý trika, nebo tílka. A mě do dneška vrtá hlavou, kdo tohle vymyslel a proč. Já vím jako Československo, OK, ale proč my holky jsme měli modrý a kluci měli červený. A já jsem to ani nikdy nenašla. Kdyby náhodou to někdo věděl, 720, 870, 237, já budu neskutečně ráda. Tak a teď se vrátíme k jádru pudla. Každopádně, jestli jste první týden zvládli bez zapomenutýho tělocviku, nepodepsanýho sešitu, anebo raního hledání aktovky, gratuluju! Adaptační proces můžeme považovat za úspěšný a teď si k tomu dáme písničku. Jenom pro nás, všechny rodiče, jak dobrý jsme. Hej!

0: 18 minutek nám stačilo k tomu, aby se nám situace na silnicích zase změnila.
1: Jsme Hit Radio FM Plus a západní Čechy známe jako svoje boty.
0: Tak je tady nejlepší dopravní servis na západě Čech. Opatrně u Chotíkova, hlavní tah na Vary, kde je nehoda 3 osobáků. Opatrní buďte taky na D5C, a to trasa Rozvadov Praha, a konkrétně 51,5 kilometr, kde máme hlášenou překážku na vozovce a je to padlej strom, tak rozhodně nohu z plynu. A D5ka ještě jednou, a to nehoda 2 osobních aut, ale teď se podívám ještě konkrétně, protože tady teď nevidím a mapičku si musím zvětšit. Tak, je to stejná trasa, 33 metrů délka a je to 47. kilometr. Tak i tady dávejte bacha, jezděte opatrně a kdyby cokoliv dalšího, tak pište na náš WhatsApp. A telefonní číslo je 720 870 237.
2: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha-Plzeň-Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
7: Čauky, tady Lucka. Tak co říkáte? Super den a bude ještě lepší. Mrkni na radovánek.cz. Kroužky jsou tady a září bude opět zábavné. Radovánek připravil stovky kroužků, kde se pobavíš, vzděláš, získáš přátelé a skvělé parťáky pro volný čas. Babi, i pro tebe, rodiče. Klikněte na radovánek.cz.
8: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
9: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
12: KFC ti zase nabízí víc.
13: MacBooky Neo.
12: iPhone 17.
13: Laserové projektory.
12: Sluchátka Apple Beats.
13: A stovky dalších cen.
12: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
13: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
12: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
14: Milí školáci, vážení rodiče, vážení učitelé. Stejně jako vy, mám pocit, že prázdniny utekly až podezřele rychle, ale čekají vás teď určitě super zážitky, kamarádi a spoustu nového, protože škola nejsou jen plné aktovky, sešity a písemky. Přeji vám všem, ať je pro vás nový školní rok hlavně plný úsměvů, nezapomenutelných chvil se svými kamarády a ať vás to ve škole co nejvíce baví. Váš hejtman Kamal Farhan.
15: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
16: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
17: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
18: A my vám přejeme parádní páteční ráno, 6:02.
19: Musíš se rozkokrhat ještě.
15: Jsi byl nějakým rokovým koncertu včera, ne?
18: Tak, Davide, já bych to odstartoval vtipem, co jsi nám tady říkal asi před 15 minutama. Co ty na to?
15: Dobře, můžeme. Takže baví se také dva kluci v hospodě u piva, ten jeden říká tomu druhému: hele, mám teďka takový netradiční vztah, jo, ne, kecej, povídej. No, já teďka chodím s dvojčatama. Ty bláho, jak je od sebe rozpoznáš. No tak Aneta, ta má takový mikádo, středně dlouhý, hodně se maluje, má krásný bílý zuby. No a Roman, ten má pindělka.
1: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: zlepší si náladu.
1: Hit Radio FM Plus.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

Tak jsme se koukli s kapelou Hodiny chvíli na oblohu. Máme 16 hodin 31 minutek, takže pak si na to souhvězdí ještě. Budete muset pár hodin počkat. Ale pojďme dneska někomu popřát. Spíš něčemu. Něčemu, bez čeho by si spousta z nás neuměla představit třeba ani obyčejný ráno. Google přesně před 28 lety, 4. září 1998 ho založili dva studenti americké univerzity. Takže dneska slaví 28. narozky. No a původně vůbec neplánovali tihle kluci vytvořit něco, co jednou bude používat skoro celý svět. Takže vlastně něco jako Facebook, že jo? Chtěli jenom vymyslet lepší způsob, jak se vyznat v tehdejším internetu. Tenkrát byl teda internet tak trošku taková zjednodušeně obrovská knihovna, kde někdo rozházal všechny knížky po zemi a vyznej se v tom. No a oni udělali jednoduchý nápad, že prostě zjistili, že nějakou stránku, která odkazuje na hodně jiných, takže je seřadí. A podle toho začali právě ty výsledky vyhledávání hezky řadit. Začínali skromně, dokonce měli první počítačový systém částečně poskládaný z Lego kostek. No a dneska, ty bláho, Google hledáme, když nevíme, kde je nejbližší lékárna. Jak se vaří svíčková? Zase Google. Dokonce má i přezdívku, kterou já ráda používám, strýček Google, jo? Prostě příbuznej. A je to super. A teď si představte, kam se tihle dva studenti za 28 let dostali. Firma, která Google vlastní, má dneska hodnotu zhruba 90 bilionů korun. Chápete to? Aby to pro vás bylo jasnější, český stát plánuje letos utratit přibližně 2,4 bilionů korun. 90 bilionů korun, tak to je hodnota Google. Chápete? Takže odpovídá zhruba 38 celým českým státním rozpočtům. Takže kdybyste si ho náhodou chtěli koupit, asi by to úplně nestačilo rozbít prasátko. Aha.

0: Hit Radio FM Plus a Bára Plinzelner s vámi. Máme pátek, 16 hodin, 40 minut. Máte rádi zvonek? Takovej ten crrrr.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Já myslím, že jestli někomu zvonek leze na nervy, tak teď určitě přehodnotíte celou situaci. Minimálně od pondělí rozhodně jo. My si pojďme vysvětlit, jak vlastně funguje naše nová hra Kdo pak to zvoní. Protože je to ve finále naprosto jednoduchý. Vy se zaregistrujte na webu hitradio.fm+.cz a do registrace napište místo, kde budete ráno v 7 hodin a 10 minut. Jak říkám, začínáme v pondělí. Může to být doma, může to být v bytě, může to být v baráku, ale taky klidně i v práci. No a pak už jenom posloucháte náš éter. Každý pracovní ráno v 7 hodin 10 minut vylosujeme jednoho zaregistrovaného, no a naše hlídka vyrazí právě k němu. Vy samozřejmě dopředu vůbec netušíte, jestli jsme vyrazili právě k vám. No a pak to přijde. V rádiu slyšíte zvonek a ve stejnou chvíli někdo opravdu zazvoní i u vašich dveří a vy máte půl minuty na otevření. Nemusíte být načančaný, nemusíte být ani vy osobně u těch dveří. Hlavně, když někdo ty dveře otevře. Takže jestli vám otevře manžel, dítě, kolega nebo třeba tchyně, tak to je nám úplně jedno. Když otevřete včas a za dveřma najdete naši hlídku nebo někdo z těch vašich blízkých, máte prachy. A teď pozor, ještě na jackpot. Začínáme na 5 000, ale když se někomu nepodaří v limitu otevřít, tak každý den navyšujeme ten bank o další 1000. A úplně na závěr, mega velký finále bude 25. září a to už hrajeme natvrdo o 50 000 korun. No, tak šup, běžte rychle zaregistrovat se na hitradio.fm+.cz. Crrr!
1: Jenom hity. Hit Radio. Tvůj Apple svět v Plzni přechází na vyšší level. Prodej na iWant v OC Olympia se mění na exkluzivní Apple Premium Partner. A ty u toho nesmíš chybět. Čeká tě úplně nový zážitek, bohatý program a speciální slevy až 20%. Kompletní nabídku odhalíme už tuto sobotu. Slavnostní otevření startuje 5. září v 10 hodin v plzeňské Olympii. iWant, to chceš.
2: Potřebujete se ihned spojit s lékařem? Nechcete vysedávat v čekárně, než na vás přijde řada?
3: Další, prosím.
2: A chcete ušetřit cestu a čas? Pak je tu pro vás online pohotovost Plzeňského kraje. Z pohodlí domova se spojíte s naším atestovaným lékařem a to nejpozději do 30 minut. Online pohotovost Plzeňského kraje je tu pro vás non-stop 7 dní v týdnu a službu můžete využít odkudkoliv. A to nejlepší pro obyvatele Plzeňského kraje je zcela zdarma. Teď už stačí jen zajít na pohotovostpk.cz a máte lékaře v kapse.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z Prodoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách Prodoma a na pro-doma.cz.
7: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
8: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Superjackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
13: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
14: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
15: Hit Radio FM Plus.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

David Guetta a Sam Martin Dangerous na Hitradio FM+. Minutka před 17. hodinou, jdeme na vrchol. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. D5 nás zlobí, pozor z Prahy na Rozvadov, 48. až 49. kilometr. Je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh kvůli porouchanému vozidlu. Další komplikace v opačném směru, tedy z Rozvadova na Prahu, 53. kilometr, tam je hlášená nehoda dvou osobáků, no a D5 po třetí, opět Rozvadov, Praha.

0: a to 51. kilometr, padlej strom, průjezd se zvýšenou opatrností. Tolik informace ze silnice, kdyby se objevilo něco dalšího, tak pište na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Chcete studovat vysokou školu, ale nemůžete se zúčastnit denního studia? Využijte možnost kombinovaného studia v oboru veřejná správa a regionální rozvoj, ukončeného titulem bakalář či inženýr. Výuka probíhá o víkendech v Klatovech v konzultačním středisku České zemědělské univerzity. Více na www.uhlava.cz.
2: Učitelé, profesoři, tohle je nabídka právě pro vás. V Aspektě jsme připravili speciální akci na vozy Hyundai pro všechny pedagogy. Například oblíbený Hyundai i30 Goček nyní pořídíte již od 479 900 korun, včetně DPH. Začněte nový školní rok s vozem, na který se můžete spolehnout. Akce platí na celou modelovou řadu Hyundai. Bližší informace na aspekta.cz. Těšíme se na vás. Aspekta Plzeň na Rokycanské.
3: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
6: Je 17 hodin, jsou tu krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Ačkoliv to vypadalo, že letos si z lesa neodneseme ani prašivku, nakonec možná situace nebude tak tragická. Pomohly srážky v posledních dnech, houbaři ale musí být trpěliví a ještě chvilku si počkat. Na houby bychom u nás na západě Čech podle odborníků mohli vyrazit koncem příštího týdne. Záležet bude i na teplotách. Když za romantikou v Plzni, tak na Koterovskou vyhlídku. Místo navíc prošlo revitalizací a tak nabízí nejen jedinečný pohled na západočeskou metropoli. Nová je také příjezdovka a co nevidět přibydou, taky nové stromky. Součástí vyhlídky pod vrchem Háje je také památník Křídla naděje. Září je opět měsícem vinobraní. Už tento víkend ovládnou slavnosti vína Pražský hrad a finišují také přípravy na vinobraní v Mikulově. Víc mluvčí akce Dominik Ryšánek.
7: Je to historický průvod v čele s králem Václavem IV. A královnou Chantal Poulain, který patří mezi symboly celé akce. A dále bych doporučil určitě navštívit vinařské městečko, které máme od loňského roku nově v nádherných prostorách Mikulovské zámecké zahrady.
6: Víkendy ve druhé polovině září pak nabídnou mělnické nebo třeba karlštejnské vinobraní. Lyžařské areály v Dolomitech vrátí držitelům skipasů z uplynulých 3 zimních sezon část peněz. Krok je součástí opatření, na kterých se areály dohodly s antimonopolním úřadem, který prošetřoval chování provozovatelů. Přijímání žádostí začne 15. října a k dispozici je 30 milionů eur. Na sobotu nám předpověď pro celý západ Čech slibuje zpočátku oblačno nebo zataženo, s teplotami mezi 21 a 25 stupni. Ráno a dopoledne bude častější déšť nebo přehánky. Odpoledne by u nás ale přece jen mohlo vysvitnout i sluníčko.
4: Hit Radio FM+.
0: A na to se těšíme, sluníčko je třeba. My jdeme na poslední společnou hodinku a začneme pořádným chřapláčkem.

Ty blaho, taky jste se vrátili zpátky v čase teď. East 17, legendární to písnička. 17 hodin, 10 minut, tak to je aktuální čas. S vámi je Bára Plinzelner, takhle při pozdním pátečním odpoledni. No a teďko si připomeneme určitě naše sociální sítě, konkrétně Facebook, protože tam probíhá soutěž. Takže pozor, Achtung, Achtung. Právě na Facebooku Hitradia FM Plus aktuálně soutěžíme o 4 vstupenky na úplně novou show. Je to nový festival s názvem Vary Září. Bude to světelná dron show, která bude právě v Karlových Varech letos úplně poprvý. Takže vás čeká fantastická podívaná ve velkém sálu hotelu Thermal, a to 11. a 12. září. A my máme celkem 5 balíčků po 4 vstupenkách a soutěžíme do téhle neděle. Takže běžte na náš Facebook, podívejte se na soutěžní zadání, zapojte se, no a třeba právě vy budete u toho. Tak držím palce.

0: Tak ze Stereo Mexika se vrátíme do Stereo tady v Plzni, v západočeský metropoli. Vy jste s Hit Rádiem FM+. 17 hodin, 18 minutek, tak to je aktuální čas. A teď jedna fajn zpráva k tomu. A to pro všechny, kdo mají rádi zvířata a třeba si můžou udělat výlet i ve všední den. Od 1. září totiž plzeňská zoo i Dino Park zlevňujou odpolední vstupný. Každý všední den, tedy od pondělí do pátku od 4 hodin odpoledne, zaplatíte za vstup jenom 100 korun. Takže jestli máte po práci nebo po škole čas, můžete vyrazit za zvířátkama nebo dinosaurama jenom za 100. A pozor, platí to jenom na pokladnách.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ahoj, tady je Tereza Petržilková z atletického klubu Škoda Plzeň. Atletika mi změnila život a proto chci pozvat i vás do naší party. Ve středu 9. září pořádáme nábor dětí od 5 do 18 let. Těšíme se na všechny, kteří milují pohyb. A kdo ví, třeba jednou budete reprezentovat Českou republiku stejně jako já. Přijďte ve středu 9. září na atletický stadion města Plzně ve Skvrňanech. Nábor probíhá od 3 do 7 a za každého počasí. Více na akškodaplzeň.cz.
3: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
4: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
5: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz. Nápady, tipy, inspirace.
6: Šumava žije!
5: Šumava žije CZ.
7: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
8: Po

0: sachík, žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev. A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
2: A my vám přejeme parádní páteční ráno, 6:02.
3: Musíš se rozkokrhat ještě.
4: Jsi byl nějakým rokovým koncertu včera, ne?
2: Tak, Davide, já bych to odstartoval vtipem, co jsi nám tady říkal asi před 15 minutama. Co ty na to?
4: Dobře, můžeme. Takže baví se také dva kluci v hospodě u piva, ten jeden říká tomu druhému: hele, mám teďka takový netradiční vztah, jo, ne, kecej, povídej. No, já teďka chodím s dvojčatama. Ty bláho, jak je od sebe rozpoznáš. No tak Aneta, ta má takový mikádo, středně dlouhý, hodně se maluje, má krásný bílý zuby. No a Roman, ten má pindělka.
1: Nejsi snídaní šampionů na Hitrádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hitrádio.
5: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Za mě je tohle naprosto letní písnička, tedy Sweet Caroline na Hit Radio FM Plus 17 hodin 28 minut. No jo, pořád ještě máme leto. Teda pokud nemluvíme o tom meteorologickém, protože to už je podzim. Ale je září, takže pořád klídek. Nikdo po vás nechce vytahovat žádné vánoční ozdoby, pokud nejste v nákupáku, protože to nás za chvilku čeká. Ale jednu vánoční věc už je v podstatě třeba řešit. A to je vánoční strom, ale ne ten váš, ale ten velký, plzeňský. Plzeň totiž hledá ten letošní, takže jestli máte na zahradě smrek, jedli, anebo třeba Douglasku, která už vám tak trošku přerostla přes hlavu, možná právě ona, nebo on, ten zelený fešák, může letos stát na plzeňském náměstí a udělat parádu celému městu. A hledá se zdravej, pěkně urostlej strom, vysoký zhruba 13 až 15 metrů, ježiš, to je jak výběrový řízení na chlapa. A pokud si říkáte, že právě ten váš by mohl být ten pravej, tak návrh můžete poslat na správu veřejného statku města Plzeň. Je to Klatovská 10, nebo 12, anebo e-mailem, to je úplně nejjednodušší. A to je svsinfo@plzeň.eu. A stačí přidat adresu, kde strom roste, kontakt na majitele a ideálně i pár fotek. A já si myslím, že stejně si tu adresu pamatovat úplně nebudete, ale ono stačí, když zadáte do toho strýčka Google, který dneska slaví 28. narozeniny, plzeňský strom, nebo Plzeň hledá vánoční strom, a ono vám to tam krásně vyskočí. No a vy potom můžete udělat to výběrko, jestli se do toho finále ten váš zelený fešák dostane. Tak a pode mnou už velice známá písnička, která je hodna právě předvíkendové atmosféře. Já jenom doufám, že takhle nedopadnete, že nebudete mít zpřímek zatáčky. Jdeme na to, vohnouti!
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, zpřímek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky.

0: Timba, Pitbull a Kesha. Hit Radio FM Plus a Bára Plinzelner s vámi. Máme 17 hodin a 40 minutek k tomu. Kam vyrazit? Jestli přemýšlíte, co podniknout zítra večer, tak mám pro vás poslední promítání v rámci projektu plzeňských filmových večerů. Celý to léto se filmy promítaly na nejrůznějších a netradičních místech po Plzni a okolí. No a zítra přijde úplná tečka v Červeném Hrádku. Začátek je už ve 20 hodin a film s názvem Po večerce. Takže pokud jste si letos nestihli užít jakýkoliv letní kino pod širým nebem, tak zítra máte tu poslední šanci a v rámci právě plzeňských filmových večerů. Tak vezměte deku, něco dobrýho na zub, no a klidně i svýho čtyřnohýho parťáka, pokud nebude rušit samozřejmě ostatní. Vstupný je 150 korun a jak říkám, proč si ještě jednou neužít filmový večer tak trošku jinak, hezky na dece, pohodička, klidně i romantika. Takže doporučuji. Zítra 20.00, Červený Hrádek, 150 korun sebou a film Po večerce.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz. Co takhle výplatu před prací? My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiofm+.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK. Víc než si myslíte.
4: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
10: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
11: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio FM Plus.
12: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech dál pokračuje omezení provozu v Plzni na Rokycanském. Je tam dočasně zúžená vozovka v místě, kde probíhá výstavba nové lávky a taky na výjezdu z Plzně směr dálnice D5. Další dopravní info pište na WhatsApp 720 870 237.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v dabu.
3: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok. Freeport, jen 10 minut od Znojma.
4: Anglohrádky. Chcete, aby se vaše dítě hýbalo a zároveň učilo anglicky? Přijďte na ukázkovou lekci zdarma 16. září v Plzni. Rezervace a více na anglohrádky.cz. Anglohrádky. To je pohyb, zábava a angličtina v jednom.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu. Když mobily,
6: tak Mironet!
8: Klikni dvakrát!
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem.

0: podvečer. Vyražte o víkendu na houby, nabádají meteorologové. Nedávné vydatné deště i počasí posledních dnů výrazně změnily podmínky pro jejich růst. Zlepšují se zejména v horských a podhorských oblastech. V Čechách je situace výrazně příznivější než na Moravě. Více než 243 tisíc šoférů si musí do konce roku vyměnit řidičský průkaz. A to kvůli konci platnosti. O nový řidičák je možné žádat online, připomíná mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
1: O nový si lze jednoduše požádat na portálu dopravy. Elektronické podání žádosti o nový doklad i jeho vyzvednutí je rychlé a bezpečné. Nejvíce řidičáků bude k výměně u skupiny lidí ve věku 61 a více let.
0: Nejvíc výměn se má uskutečnit ve Středočeském kraji. Řada muzeí a galerií bude v neděli otevřena zdarma. Stálé expozice bezplatně zpřístupní 15 institucí, které zřizuje Ministerstvo kultury. Mnohé otevřou více objektů, které spravují. Registrace předem zpravidla není potřeba. Státní muzea a galerie mají být nově volně přístupné každou první neděli v měsíci. Policie v Hradci Králové bude v neděli v pohotovosti, a to kvůli fotbalovému utkání místního FC Hradec Králové se Spartou Praha. Na veřejný pořádek dohlídne více policistů. Řidiče policie upozorňuje na možné dopravní komplikace. Nedělní utkání na Malšovickém stadionu začne v 18 hodin.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
0: Zítra bude zpočátku zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přehánky. Od severozápadu čekáme postupně proměnlivou oblačnost, zejména na severu výjimečně přehánky. Na večer bude mraku většinou ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia.
3: Krásný dobrý večer, s vámi už vaše Lea, Hit Radio, to nejlepší z 80. 90. až po milénium. Tak co takhle lambáda? Máme takové babí léto, bych řekla, tak bokem doprava, bokem doleva a hlavně je pátek, tak volume doprava a jdeme na to.

I tohle vám hrajeme 80. léta, 90. milénium. Je pátek večer, 4.9., 10 minutek po 18. Hezký podvečer, ne úplný večer, vám přeje Lea. Tak doufám, že si to tady spolu užijeme. Napište mi, kdo posloucháte na 777-937-777 a já vám k tomu budu hrát samý skvělý pecky. Teď zabrouzdáme do českého rybníčku a dáme si legendární hit. Kapely Krištof, Kosmošop a taky potom Snap a Summer. Tohle a ještě mnohem více. Tak hezký večer.

0: Jedna z mých nejoblíbenějších písní. The First, The Last, Eternity. Doufám, že máte hezký večer, my pokračujeme dál, protože před námi jsou něco prorokový faroušky. Pink Floydi, to si dáme. A taky Sugar Babes, a nebo tahle skvělá partička. Club 7, kdo je nezná, jako by nebyl. Dokonce byl s nimi i seriál v 90. letech. Skvělá kapela. Tak i tohle si dáme za moment pro vás, tak buďte s námi a pište dál, co děláte, jak se máte a hlavně kdo a odkud posloucháte.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Hledáš změnu? Přijď ve středu 16. září na náborový den do Daikinu. Od 10 do půl 6 si prohlédneš moderní výrobu, zjistíš víc o pozicích operátora výroby, kontrolora kvality a páječe. Čeká tě bohaté občerstvení, české i japonské speciality. A navíc dostaneš vstupenku na ligový zápas Viktorky. Tak 16. září v plzeňském Daikinu.
5: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
6: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
5: Nebuď labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
6: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Milí Klatováci, máme pro vás první 3 důvody, proč se těšit na nové obchodní centrum Intercora Park Plzeňská. Elektroniku a věci pro domácnost s úsměvem nakoupíte v Planeu. Váš život bude krásnější po návštěvě drogérie Rossmann a vy i vaše děti najdete zábavu a relaxaci v dětském světě s kavárnou.
8: Intercora Park Plzeňská pod Křesťanským vrchem. Intercora. Dokonalost v každém projektu. Již brzy.
9: Co to zas Popeyes kuje za pikle?
10: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

Small Town Boy. I tohle vám hrajeme. Doufám, že se máte krásně. Píšete nám hezké zprávy, takže moc krát děkuju. Za chviličku Texas nebo Cyndi Lauper. Girl just wants to have fun. Holky, to je song pro nás, pro ten páteční večer. Tak doufám, že si ho užijete nejen vy, ale i chlapi, muži, pánové. Díky, že posloucháte, no a za chvilinku jsme zpátky. Do té doby samá skvělá muzika.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
1: No jistě.
0: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
1: No jistě.
0: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
1: No jistě.
0: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
3: I'm Ariana Grande. It's
4: Hozier. Hit Radio stále s vámi, krásný dobrý večer vám přeje Lea. My pokračujeme, jedeme dál, ty nejlepší hity 80. 90. až po milénium. Buďte s námi.

Posloucháte Hit Radio, je pátek 4. září a jestli jste celý týden čekali na nějaké znamení, že víkend je opravdu tady, tak tady ho máte, kamarádi. Bye bye bye od NSYNC, nejlepší devadesátková kapela. Takže pracovní týden balíme, starosti necháváme někde za dveřmi, do popelnice s nima třeba a míříme vstříc pátečnímu večeru. Zítra sobota, neděle, pohoda, klídeček, relax. Tak krásný páteční večer vám přeje Lea a vaše Hit Radio. A teď už NSYNC.

0: Tak tohle je páteční nálada. Brandy, Monika, Ježíš, Maria, prostě skvělý. Přesně podle našeho gusta. A rozhodně nekončíme, protože za chviličku Venga Boys, Survivor a spousta dalších skvělých hitů, které vám rozjedou ten páteční večer 4. září. Prostě zakončení toho prvního školního týdne. Tak ať jste kdekoliv, nalaďte se na víkend společně s námi. Tak za chviličku Venga Boys. Šalalalala.
1: Hit Radio FM Plus. Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína? Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha-Plzeň-Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
2: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
3: Už žádný, mami, restartuj to.
4: Už se mi nesekne při penaltě.
5: Už nespane, když páříme s klukama.
2: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Co to zas po pájsku je za pikle?
7: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
8: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
9: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
8: Jedu ale jen na čerpačku.
9: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
10: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
11: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, ledničko!
12: Zase lítáš v oblacích.
13: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
12: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
14: Tak honem, ať vám neuletí!
13: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
12: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
13: Více o akci na
15: firma na zážitky
13: CZ.
16: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Stavební parcela v Běcharech u Jičína za 1 380 000, pozemek k bydlení v Libeži u Benešova za 3 470 750 korun, obchodní objekt v Jihlavě za 5 999 000, rodinný dům v Králově Dvoře u Berouna za 4 990 000 a byt 2+1 v Rychnově nad Kněžnou za 2 990 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
17: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
18: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitrea.cz.
1: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

stále s vámi. Možná někdo z vás má takový ten pocit, že prostě někdy stačí jen na chviličku zpomalit, nadechnout se a nechat za sebe mluvit hudbu. A tohle tady přesně děláme, protože teď přichází krásné spojení dvou výjimečných hlasů a jedné skladby, která opravdu má takovou tu pravou atmosféru. A je to Miroslav Žbirka a Marta právě teď. Čo?

0: pátek večer, Hit Radio, taky Lea. Doufám, že se máte krásně, že už odpočíváte, i když vlastně někomu z vás třeba začíná noční šichta, tak já věřím, že to zvládnete. Jdeme na vaše SMSky, chodí nám jich tady hodně. Píše Renča a Péťa, ahojky, Leonko, zdravíme z Chorvatska. Právě se chystáme na procházku do města na zmrzku pivo pizzu a u toho posloucháme nejoblíbenější Hit Radio. Ježíš, to je tak hezký, holky, tak já vás pozdravuju. A nebo Péťa, může být i kluk, netuším. Prostě si to užijte, nechte si chutnat. Taky nám tady píše Jarka, ahoj Leonko, moc ráda tě slyším, poslouchám tě každý víkend a v pátek večer, to je super. Krásně hrajete, přeju hezký vysílání. Děkujeme moc, těch zpráv je tady opravdu hodně, takže děkuju a já vám posílám další skvělou muziku. Susan Vega nebo Blue, Roxette a prostě spousty skvělý muziky 80. 90. až po milénium.
1: Hit Radio FM Plus. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianko nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Pozor, mimořádná zpráva. Desařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
3: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.

0: Tvůj Apple svět v Plzni přechází na vyšší level. Prodejna iWant v OC Olympia se mění na exkluzivní Apple Premium Partner. A ty u toho nesmíš chybět. Čeká tě úplně nový zážitek, bohatý program a speciální slevy až 20%. Kompletní nabídku odhalíme už v tuto sobotu. Slavnostní otevření startuje 5. září v 10 hodin v plzeňské Olympii. iWant, to chceš.
1: Prázdniny sice končí, ale léto na Klínovci pokračuje. Trail park Klínovec je v provozu až do 28. září každý den. Čeká vás pořádná dávka zábavy pro celou rodinu. Vyrazte na kolo, užijte si 30 km flow trailů, vyjďte lanovkou na vrchol a užijte si parádní den na Klínovci. Ať už jste začátečníci nebo zkušení bajkeři, v trail parku Klínovec si každý najde to svoje. Zažijte kolo jinak a přijďte si užít konec léta do trail parku Klínovec.
2: Hit Radio stále s vámi, krásný dobrý večer vám přeje Lea. My pokračujeme, jedeme dál, ty nejlepší hity 80. 90. až po milénium. Buďte s námi.

Vánoce se pomalinko, ale jistě blíží. Proto jsem si dala i ten vánoční podkres. Tak schválně, kdo někdy zažil předvánoční New York, tak ten ví, že je to prostě nádherná atmosféra. Já jsem ho nezažila, chci si to splnit buď letos nebo příští rok stoprocentně. Prostě jednou za život to chci opravdu zažít. A je to atmosféra, na kterou se prostě jen tak nezapomíná. Světla, výlohy, obrovský vánoční strom, ruch města, které snad nikdy nespí. No a my se tam teď alespoň společně na chvilinku přeneseme hudbou, protože právě teď na scénu Hitrádia přichází Pet Shop Boys a jejich New York City.

0: My dneska spolu budeme usínat s vámi Lea a zítra se spolu budeme probouzet tou pravou nohou do toho nového dne, hlavně víkendového dne, kdy většina z vás odpočívá, relaxuje a děláte to, co máte rádi. My se vám postaráme o zábavu zítra s Filipem a hlavně budeme roztáčet kolo narozeninové rulety, kde budou opět další nezapomenutelné zážitky. Takže rozhodně i o víkendu buďte s námi, jo? Dobrá nálada zaručena, pozitivní energie taky, i když záleží, jak se dneska vyspinkám. Ale víte, že někdy s náma je to těžký. Na druhou stranu jsme tam všichni spolu rádi, takže si ten víkend tady užijeme. Za chviličku Jamiroquai a nebo Bára Basiková a spousty dalších hitů. Hezký pátek.
1: Hit Radio FM+.

0: doufám, že se máte krásně, ale podle toho, co píšete, tak ano. My vám hrajeme ty nejlepší hity. Já se s vámi pro dnešek budu muset rozloučit. Poběžím spinkat. Nevím, čím to je, ale dneska jsem tak strašně unavená. Špatně se mi v noci spalo, tak já doufám, že zítra v sobotu v 7 hodin ráno tady budu s dobrou náladou, tak jak jste zvyklí, s takovou tou mojí šílenou pozitivní energií a že si ten víkend uděláme hezký. Tak se mějte krásně, užijte si páteční večer a přeju vám všem krásnou dobrou noc. Posílám velkou pusu a buďte na sebe hodný, jo? Tak zítra čau.
1: Hit Radio FM Plus.
2: Milí Klatováci, máme pro vás první tři důvody, proč se těšit na nové obchodní centrum Intercora Park Plzeňská. Elektroniku a věci pro domácnost s úsměvem nakoupíte v Planeu. Váš život bude krásnější po návštěvě drogérie Rossmann a vy i vaše děti najdete zábavu a relaxaci v dětském světě s kavárnou.
1: Intercora Park Plzeňská. První na výjezdu z Klatov. Intercora. Dokonalost v každém projektu. Již brzy.
3: Yeah.

0: Radio FM Plus.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez který můj život nemá šance na nic.

0: This is Ava Max.
1: All the hits.
2: Hit Rádio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio FM Plus.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Když už léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

0: ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Pozor, mimochádná správa. Desahík, žehe krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
2: A je po nich. Dezinsekta CZ. Garance účinnosti.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdány, nám stejně nepřáli.

Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. Comfort-group.cz.

0: Korp v Nýřanech, je to realita.
1: Staňte se součástí naší Shape rodiny.
0: Hledáme nové kolegy na pozice operátorů ve výrobě a specialisty do údržby. A pozor, elektrikář a elektromechanik dostane bonus 100 000 korun jako náborový příspěvek.
1: Z Plzně máme vlastní dopravu. Napište nám na práce@hapecorp.com nebo zavolejte na 702 265 365.
0: Těšíme se na vás.
2: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
3: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.

0: Hi, it's me, Rita Ora.
1: I'm Macklemore.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.